maximum muziky. Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: muziky. Evropa 2.
1: Bring the action.
2: When you hear the

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiši,
3: haló, kdo?
1: Haló.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveto!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveto!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Evropa 2.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa.

0: a Supermoto 2026 na Autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Podporuje bezpečně na cestě.
2: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
3: Jaký krátký projev třeba.
2: Vstupenky na Ticketportal. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už

0: Krásná věc také na začátek vysílání na Evropě 2. Posloucháte takhle při pátku zprávy a Katku Podraskou.
1: Krásné dobré ráno. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a dochází do nich jako do školy. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl včera pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovaly agentury DPA a AFP. Ta upozorňuje, že tragická bilance včerejší katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. A teď už se nám z regionu hlásí Zuzka.
2: Bohumín na Karvinsku obnovil po půlroční pauze službu asistentů prevence kriminality. Z ulic odešli, protože město přišlo o podporu na jejich financování. Nyní jejich působení do konce roku uhradí prostřednictvím dotace ministerstva vnitra. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Gaufovou. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Kostukovovou a v finále začne zítra v 17 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 na trase Praha-Brno. Na kilometru 94 leží nebezpečná překážka, v místě se vybočuje. Na Pražském okruhu ve směru na Lanový most za nájezdem z D1 před sjezdem na Běchovice je omezení, pracují tady silničáři a už v tuhle chvíli tady housne provoz.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Čeká nás převážně slunečný den, během dne se nicméně hlavně na severu a severovýchodě může tvořit více oblačnosti, na přehánky ale nejspíš nedojde. Po chladnějším ránu se během dne vzduch docela intenzivně prohřeje a odpoledne naměříme většinou letní maxima mezi 25 a 29 stupni. Tak to byly dnešní první zprávy a teď už startuje ráno na Evropě 2 s Ivčou a Koťákem.
0: Dnes slaví Libuše, taky Amálie, krásné to jméno, stejně jako Koťáka Ivana, doufám, budeme spolu až do 11 hodin. My všichni na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při pátečním ránu 6.17, 10. července, svátek má Libuše a Mali a svátek mají taky dvě ženy, které teď změnily historii. Ano, pro český tenis se stalo něco, o čem už jste možná slyšeli, ale musíme to tady s Koťákem už za chvíli určitě probrat. Posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Máte chuť na ledový hit?
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
1: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátký projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal.
6: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: 14. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
12: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, takhle při rádu 10. července. Včera se stala věc, která podle mě otřásla sportovním světem a myslím v tom pozitivním slova smyslu. Koťáku, nevím, jestli víš, asi už víš, si myslím, že ty jsi chytrej, znalej. No. Že na letošním Wimbledonu 2026 se ve finále ženské dvouhry utkají dvě Češky, tady Karolína Muchová a Linda Nosková.
1: Cože?
0: A to zase nemusíš hrát překvapenýho.
1: Co je to ten Wimbledon vlastně?
0: Wimbledon to je soutěž. Počkej, tak ty zase to budeš
1: krásy.
0: Něco jako dělá zapletal s miskama,
1: je,
0: tak
1: tohle
0: dělá
1: je
0: nějaký pan Wimbledon s tenistkama. Ne, no tak co je to? No tak je to nejslavnější tenisová soutěž, ne?
1: Ano,
0: no, to mě neslouží,
1: je to jeden ze čtyř, co? Doplň. Ano, správně, Grand Slamů.
0: Grand Slamových turnajů. A můžeš dostat Grand Slamový titul.
1: A jednoznačně. No. Ano.
0: Karolína Muchová totiž porazila Coco Gauff a Linda Nosková porazila Martu Kostiuk. A tím pádem se holky dostaly do tady toho finále, protože se to nikomu nikdy nepovedlo.
1: Ne, tohle je opravdu jako dělo. Obecně, když si vezmeme, co dokázaly český hráčky historicky na tomhletom nejslavnějším turnaji na trávě, je to jako je to neuvěřitelný. Tipni si, kolik titulů Wimbledonu získaly české rodačky.
0: Myslím 4. Je tam určitě Kvitovka.
1: Jasně, tam, Petra Kvitová.
0: Je tam Navrátilka.
1: Není, jo, Navrátilová tam je pochopně taky.
0: Je tam Martina Hingisová.
1: Martina Hingisová není teda úplně Češka.
0: Je to švýcarsko-češka.
1: Ty jsi až takhle vzdělaná, jo.
0: Tak zase nejsou plný blbec.
1: Je teda pravda, že Hingisová byla, měla nějaký šmrnclý kořeny, ale nepočítá se do tohoto seznamu.
0: Aha.
1: Jejich tam, je to celkem 15 titulů, z toho teda 9 titulů udělala Martina Navrátilová. Je to neuhele, jenom si to poslechni ty roky, jo. 78-79, potom 82 až 87, kdy jsem se narodil, a pak ještě 1990. A to se bavíme o singlu. A ona potom dokázala vyhrávat ještě jakoby ty, kde hraješ třeba jakoby ve dvojce.
0: Tak nejsme my skvělí. O tenise opět za chvíli na Evropě 2.
2: Výhodné let. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátký projev třeba.
2: Vstupenky na Ticketportal.
6: To začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Trefíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mévelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mévelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mévelix, buďte in.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
11: Výhry.
12: Slevy.
11: Zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
17: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spoluprace.
18: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
19: Můžu ještě něco říct?
18: No povídej.
19: To je nejlepší rádio na světě.
18: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
19: Děkuji moc.
18: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
20: Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na město Špindlerův mlýn.cz.
21: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro

0: Tady ta píseň, která teď odehrála na Evropě 2, se jmenuje Selhání. Já myslím, že k selhání rozhodně nemůže dojít pro Českou republiku na Wimbledonu 2026. Jehož finále se zúčastní dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková.
1: My jsme to včera posílali s klukama, říkáme, hoši, to je paráda, my jedeme prostě do kempu, tam si sedneme a vlastně... Nebudu lhát, holky jsou super. Je neuvěřitelný, jak vlastně dobrou generaci hráček za posledních 30 let dokázal ten český systém vychovat. Takže úžasná, úžasná věc, ale je to přesně, je to skvělý v tom. Já jsem mezi, ty holky jsou vlastně docela podobný, takže nerozeznám...
0: Oni mají jiný obočí.
1: Aha.
0: Jsem zjistila.
1: Mrknu se ještě. No. Takže jsou si dost podobný a nevidím mezi nima obrovský jakoby rozdíly, tím pádem jako já si sednu a budu vědět přesně, jak jsi naznačila. Hele, vyhrajem, to víme, máme doma Wimbledon. Přátelé, 16. Wimbledon, už je doma, už je v podstatě, už jenom řešíme, kdo ho přiveze. Ale jenom abych teda doplnil ty tituly. Martina Hingisová byla zajímavý směr z tvý strany. Ona se narodila v Košicích, v tehdejším Československu, ale jinak celou kariéru reprezentovala Švýcarsko a taky skutečně vyhrála jeden Wimbledon. Ale k těm
0: Češkám,
1: tak Martina Navrátilová 9 titulů.
0: Ano.
1: Jana Novotná. 98. rok, taky ano. Jeden titul.
0: Ano.
1: Potom fantastická Petra Kvitová ob 3 roky vyhrála. Mm-hmm. A potom 2 roky za sebou Markéta Vondroušová titul ve Wimbledonu.
0: Ano.
1: A rok potom Barbora Krejčíková.
0: Jako sorry, co tady máme za ty ženský, jak se to může stát?
1: To je neuvěřitelné.
0: Ale můžu ti říct takový svůj postřeh, který fakt jsem měla v mysli i v srdci. Když jsem se včera dozvěděla, že dvě Češky budou reprezentovat to finále, tak jsem se chvíli přistihla. Že to jako kdyby bude nuda.
1: Co?
0: Protože už víme, že vyhraje ta Češka.
1: Jo, takhle, že to nebude drama pro
0: nás.
1: A teď jenom,
0: slyšíš, jako když někdo vyhraje z těch dvou a slyšíš pomyslně. A teď já jenom, no tak, hele, nic jsme to vlastně věděli.
1: Je teda pravda, že koukat se na ten tenisový zápas

0: Bude taky trochu jiný, víš, tak jenom. Jo, krásný jo. Bod, super.
1: Tak
0: teď
1: jo.
0: Pojď. Jo, taky dobrý.
2: Všechno, co potřebujete nalézt.
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
5: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
6: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
7: Jaký krátký projev třeba.
6: Vstupenky na Ticketportal.
8: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
9: Voda už prostě nestačí.
10: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
11: To najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Evropa 2.

0: Dobré ráno z Evropou 2. Káťa Podrazka je připravena. Pojďme na zprávy v 7 hodin.
1: Krásné dobré ráno. S letními prázdninami se v tuzemských obchodech rozjeli ve velkém slevy chytrých telefonů. Překvapivě nejde ani o žádné starší modely. Tisíce korun je možné ušetřit dokonce i u letošních novinek. Prodejci se zřejmě snaží během léta zbavit skladových zásob, než se odhalí nové přístroje na největším evropském veletrhu spotřební elektroniky IFA. Ten se bude konat v německém Berlíně hned z kraje nového školního roku. Pokud by se v červnu konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO se 34% hlasů. Druhé ODS by dostalo 13% a třetí STAN 12,5%. Poslance by získali také SPD a Piráti a s 5% i motoristé. Uvedla to v průzkumu agentura Median. A teď už Zuzka.
2: V Liberci začne příští týden úprava zanedbaného okolí řeky Nisy v dolním centru města poblíž sídla kraje. Za 64 milionů korun se promění na místo, které bude vhodné pro trávení volného času. Z toho 20 milionů zaplatí město ze získané evropské dotace. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra v úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D1 na trase Praha-Brno. Na kilometru 94 leží nebezpečná překážka a v místě se prudce vybočuje. Na Pražském okruhu ve směru na Lanový most za nájezdem z D1 před sjezdem na Běchovice je omezení, pracují tady silničáři a už v tuhle chvíli tady houstne provoz.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás převážně slunečný den. Během dne se nicméně hlavně na severu a severovýchodě může tvořit více oblačnosti. Na přehánky ale nejspíš nedojde. Po chladnějším ránu se během dne vzduch docela intenzivně prohřeje a odpoledne naměříme většinou letní maxima mezi 25 a 29 stupni. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje i v Čas koťákem.
5: Od Wimbledonu k hudbě, já bych se chtěla s Koťáčkem pobavit o tom, jaký klipy si natáčeli v Praze a proč jsou tak slavný a proč všichni chtějí natáčet videoklipy v Praze. Posloucháte Evropu 2.
3: Evropa 2.

0: One Direction na Evropě 2, my jsme tady včera s Fancy, s Ivankou rozebírali takový jednu zajímavý fenomén. V roce 94 měl možnost si díky absenci Ringo Stara zahrát 10 dní s kapelou Beatles, jeden prostě bubeník, který si zažil 8 fantastických koncertů v největší slávě Beatles a potom zase nasedl na letadílko a vrátil se ke svému obyčejnému životu.
1: A už já nikdy říkám, se k hudbě nevrátil.
0: A už se nikdy k hudbě nevrátil. Mm. A tak jsem si říkal, jako bejt součástí nějakého bandu v nějakým úplném prime, tak jako ty One Direction by mi asi nevadily.
1: Víš, ježiš, jako... mě, ani na 10 dní, mě by to vadilo jenom na 10 dní. Představ si, že zažiješ tu prostě strašnou, ale strašně velkou slávu.
0: No tak slávu. Ale co bys dělala?
1: No nic, jako jinak bych byla doma. Ale na 10 dní jenom a pak se vrátíš a najednou je tam zase Ringo Starr. A ty jenom...
0: To je otázka.
1: Jako, že bys jel za Harryho Stylese v jejich největší době, jejich největší slávy.
0: 8 koncertů bych zaskakoval, no, za Harryho.
1: 30, že jo. Oni dělali určitě 30 za 15 dní, podle mě koncertů. Simon Cowell jim řekl, že kluci musíte makat. A teď bys jenom zaskakoval třeba na těch 10 dní a pak se vrátíš do normálního života, je to insane, jako to nemůžeš prostě. Takže já jim nezávidím tady tomu z Beatles, tomu členovi,
0: to
1: ale
0: tak.
1: Chtěla bych mluvit za chvíli o Harry Stylesovi, jestli to nevadí.
0: Jako hele, já musím říct,
1: hele, že vadí.
0: Je to jako těžký, ale ten kluk je fakt dobrý.
1: Je strašně
0: jako
1: dobrý.
0: Je atraktivní, tancuje mu to, tyjo.
1: Má
0: je
1: hezký,
0: to sportovec,
1: ženský.
0: Má krásný holky, mimochodem je to maratonec. Jako jeho čas, který on běhá maratony po světě, kdykoliv někde je, tak má New Yorkský maraton za sebou, a nevím, v Sydney, a jestli se nepletu, tak má i dobrý čas. Buď to jsou to 3 hodiny, anebo 3 hodiny 30.
1: To se mi zdá docela dlouhý.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Walker, Faded.
5: Jo, faded, faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
5: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
2: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky moc a užijte si to.
7: Máte chuť na ledový hit?
8: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
9: Podporuje bezpečně na cestě.
2: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátkej projev třeba.
2: Vstupenky na Ticketportal.

0: 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a Pilsner Urquell půl litru sklo za 25,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A Vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
11: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Alex Warren, tak to je velký sympaťák. Poslouchali jste ho teď na Evropě 2, pak je tady se mnou další sympaťák, to je Koťák.
1: A další sympaťačka Kateřina Podraská.
0: To řekni aspoň
2: ahoj. Krásné ráno.
1: Ta je úplně nadšená, že s náma vysílá.
0: Úplně. Líbí se ti Harry Styles, Katko?
2: Líbí, no.
0: Líbí, že jo?
1: Já se chci ještě zeptat, Ivanko, ty jsi taková hudebně vzdělaná. No. Ten Alex Warren, je to ten Warren, který myslím? Je to syn těch Warrenových, co chytali ty duchy v Annabelle?
0: Ne.
1: Aha.
0: Není Warren jako Warren. Jo. Ale je Styles jako Styles a já vám chci něco říct. Když Harry Styles, kterýho ty miluješ, teda mimochodem, Koťáku, přišel poprvé do X-Factoru před Simona Kaula, tak mu zaspíval písničku, on zpíval teda tohle. To byl první casting jeho a tohle tam zpíval.
1: A to si opravdu vybereš?
0: Strašně to ale zaspíval. Podívejte se prosím všichni na YouTube. Není to, že bych já chtěla být nějakej v tomhle soudce úplně, ale to nemusíte ani mít hudební sluch, abyste
2: měl to, falešný,
0: měl to teda strašně falešný.
1: Ale je pravda, že budeš porotkyně v letošní sérii Superstar?
0: Už ne, je tam místo mě Kellyn. A Farna a tak, prostě s další rodinou, který umějí zpívat. Ale v Harry Styles tam zpívá tohle a strašně falešně. A Simon Cowell tak na něj kouká. Já jsem dělala jedno video, kde Simon Cowell na něj kouká a pod tím lidi píšou komentáře. To bych taky chtěl někoho jako Simona, aby mi tak věřil v životě. Protože ten Harry opravdu, co tam předvede, je úplný jako kdyby nic.
1: Už to googluju, už to nejdávám.
0: A ten Simon Cowell tam opravdu říká, ty, já tam vidím nějaký potenciál.
1: Hele, a to počkej, dobře, tak já jsem starý konspirátor. Ono se to tak nějak stalo, že tam byli ty kluci každý solo. No? A Simon říká, tady máme jakýho Stylese, tady máme jakýho Malika, jo. A pak je poskládal v ten band,
0: který... Nikol Scherzinger to udělal, z Pussy Kiddles.
1: No já vím, a tak já prostě si myslím, že to je celý naskriptovaný dopředu.
0: Není, tohle ne.
1: Já tomu nevěřím.
0: Nikol říká najednou tam z Pussy Kiddles, říká, tady ty kluci jsou, ale hele, oni by měli být v kapele. Ale to je jedno, Harry Styles pak prostě zněl po pár letech takhle, chápeš? Nebo takhle. A to je nádhera, ne?
1: Ne, ten britský sound je skvělej. Harry Styles je jako brutální. Musím říct, že on má i ten velice osobitý, specifický jako styl, co já jsem na něm hrozně cenil. Když jste mladý kluci, tak chcete mít nějaký stylový účes, ideálně nakrátko, nějaký ten baskát nebo nějaký fade hezky vystříhaný. A on už nosil takový ten svůj bezdělákovský, ty dlouhý vlasy, to tak jako... A prostě měl styl a styl si nekoupíš.
0: A teď nosí sukně a styl si nekoupíš. Posloucháte Evropu 2.
3: Někdy stačí rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.

0: Národ má fantastickou lidskou vlastnost a to je, že dokážeme přetavit tragédie, řekl bych, i ve velice zajímavý pozitivní happy endy. Teďka z hlavy mě jen tak jakoby napadá ten chlapec, který mu se vybíralo na nějakou tu léčbu, kterou nehradila pojišťovna a myslím si, že se vybral, nevím, 100-150 milionů korun. Čili to, co teďka vám budem popisovat, je vlastně jako smutný,
1: ano,
0: ale zároveň se to třeba přetaví v něco dobrýho.
1: Totiž včera ráno zachvátil rozsáhlý požár centrální sklad české značky Vasky, konkrétně teda v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, a oheň byl teda natolik silný, že se část budovy zřítila, no vlastně už celá pak budova teda, co jsem viděla, a hasiči vyhlásili zvláštní stupeň požárního poplachu. Naštěstí zatím se uvádí, že nebyl nikdo zraněn, ale těch škod i bez těch lidských zranění je celkem dost, bych řekla, protože schořilo podle zakladatele společnosti Václava Staňka přibližně 75 tisíc párů bot značek Vasky a Botas. Ta hodnota toho zničeného zboží se odhaduje na 150 až 180 milionů korun. No a šlo opravdu o většinu skladových zásob firmy.
0: Já jen podotýkám, že tu škodu, to, co tady popisuješ, tak to je opravdu jenom v těch botech, který tam jako v tom skladu schořeli, ale pochopitelně v tom areálu se vyráběly věci, takže určitě ta škoda bude nepoměrně větší. Mě to teda trhá srdce, protože Vaška znám, je to kluk, který mu stále ještě není ani 30 let a on si někdy před 13 lety normálně prodával ty botičky fakt jako po párech, po kavárnách na Zlínsku a ta předloha toho Antonína Bati, a oni dokonce tady na Škýtu, který už bohužel teda na tom domě, který spadl, tak tam bylo, nevím, chuť tvořit. Jo, ten citát prostě baťovský. No a teď 13 let téhleté usilovné práce doslova jako schořilo přes den.
1: Ono teda dobrou zprávou je, doufám, že mám správný zdroj, že výroba pokračuje, protože probíhá teď na jiném místě. Ta výroba probíhá na jiném místě. Jo? A problém je teda ale především logistický, protože firma přišla vlastně o svůj hlavní sklad a bude nějakou dobu omezená v dodávkách zboží. Což teda doufám, že Češi i lidé z ostatních zemí pochopí, ne? Snad. Že prostě jo, teď jim nepřijdou ty boty, na který čekali.
0: Snad ano.
1: Držíme palce za Evropu 2.
0: Jo, určitě, tohleto přátelé dobře dopadne a já jsem velký fan, já myslím si, že prostě Češi mají rádi české filmy, české pivo a kvalitní české boty budou určitě v Čechách pokračovat.
1: Držíme palce s celou Evropou 2.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn. Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
2: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
2: Na Evropě 2. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal. Podporuje bezpečně na cestě. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete schonu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
15: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
16: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
17: Evropa 2. Evropa 2. You wanna jump in? I really wanna fly.

0: Posloucháte Evropu 2, pátek 10. července. Bohužel se teď chceme s Koťákem bavit o jedné věci, která není moc veselá, ale rádi bychom ji zmínili.
1: Já si myslím, ještě než toho řekneš vlastně o co jde, tak musím říct, že

0: Přesně 8.00, posloucháte Evropu 2, dopolední, maximum muziky na Evropě 2 a teď už Katka Podraská a zprávy.
1: Krásné dobré ráno. 10 jednotek moravskoslezských hasičů zasahovalo v noci u velkého požáru supermarketu na sídlišti v ostravské části Bělský les. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči s živlem bojovali celou noc. Ráno pak přišla od hasičů dobrá zpráva, že se požár v noci podařilo lokalizovat. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tady bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: V Chebu začala rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace dá celkem 428 milionů korun, z čehož 90% pokryjí dotace a půjčka z Evropské unie. Rekonstrukce stavby z roku 1962 bude trvat 2 roky. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Českou čtvrtkařku Lourdes Glorii Manuel v úspěšné sezóně čeká další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku útočit na další umístění nastupních vítězů v elitním seriálu. Z českých atletů bude na tomto mítingu závodit ještě výškař Jan Štafela, který tady loni skončil druhý.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si v tuhle chvíli dejte na D7 na trase Chomutov-Praha. Mezi Panenským Týncem a Třebízí se v místě omezení stala vážná nehoda. Nyní se odklízí následky nehody, kolony se už pomalu rozjíždí. No a pozor na silnici číslo 35 na průtahu Libercem. Tady se zdržíte asi čtvrt hodiny a to kvůli omezení za tunelem.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás převážně slunečný den, během dne se nicméně hlavně na severu a severovýchodě může tvořit více oblačnosti, ale na přehánky nedojde. Po chladnějším ránu se během dne vzduch docela intenzivně prohřeje a odpoledne naměříme teploty v rozmezí 25 až 29 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje i včas koťákem.
4: No a my se v této hodině podíváme na Spidermana a taky na jeho holku.
5: Nekecej, jsou zase spolu?
4: Jsou.
3: Evropa 2.

0: Luis Capaldi na Evropě 2, máme 8 hodin 17 minut. Já, přátelé, neodolám. Musím na začátek tohoto vstupu říct, my všichni jsme šťastně zadaní. To nám ale nebrání v tom, aby jsme tak jako hypoteticky fantazírovali nad variantama ve vesmíru.
1: Já bych říkal, že jsme zadaní.
0: Ano, ano, ano.
1: Ne, šťastně.
0: Jsme zadaní a někteří i šťastně. No a tak se tady dostáváme k tomu, kdo se nám tak jako kdyby líbí a kdo se nám tak jako třeba líbí i na úkor toho věku. A tady jedna kolegyně, která je s náma ve studiu.
1: Já jedna kolegyně.
0: Je to Káťa. Říká, že se jí líbí jeden slavný hollywoodský herec.
1: Ano. A já tady s ní mám takovou rozpravu. A říkám to, kdo to je, ona tak je trošku jakoby starší, ale teď řekne to jméno, můžu to teda?
2: Já to řeknu.
1: Tak to řekni. No,
2: Robert
1: řekni.
2: De Niro.
0: Jo.
1: Vždyť se jí skoro podlomil hlas.
2: No.
0: Robert De Niro. A Ivanka tady na to konto říká, no tak ona řekne toho De Nira, tak já si představuju toho De Nira v těch 50-60 letech, v těch gaunerech, rozumíš? Nebo v nějaký tý ikonický roli, kde je hodně toho sexepílu.
1: A Katka na to, no ale mě se nejvíc líbí v tom Stážistovi. Víte, jaký je to film?
0: Kdybyste to nevěděli, tak Anne Hathaway hraje právě ve snímku Stážista, kde si vezmou asi 80-letého De Nira jakoby na výpomoc do startupové firmy.
2: No, seniora... protože on je strašně roztomilý, on jí nabídne přece ten hrob. No, já bych na něj skočila.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
0: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
4: Čumíš, vej?
3: Songy na přání.
5: Pro moji dcerku Mariánku.
0: Marianka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
5: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
5: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
3: Ty nejdůležitější témata celého dne.
6: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Máte chuť na ledový hit?
8: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Podporuje bezpečně na cestě.

0: 14. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
5: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
6: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, teď nám dospíval Thomas Robin, musím ti říct, Koťáku, se ti k něčemu přiznat. Já vždycky, když musím říct o někom, že jakože je z nějaký země, tak když je z České republiky, tak říkám jako Čech, a když je ze Slovenska, tak říkám Čechoslovák.
1: Jestli.
0: Jestli mi rozumíš.
1: Ano, ano.
0: Aby i my jsme trošku i po těch letech vlastně měli takovou...
1: Jsme
0: se sklouzli na tom, no. Thomas
1: a Thomas Robin je co? Čechoslovák.
0: Je to klasický Čechoslovakia. To je opravdu. Zní světově a je to Čechoslovák.
1: Já jsem se tady chtěl jako pobavit, nebo spíš jakoby pochválit. Teď je to jako velký téma, protože, jak už jsme tady zmiňovali, přes prázdniny je celá řada velkých filmových jako kdyby premiér. Říkali jsme, že Tom Holland a Zendaya, jich mají jako opravdu hodně. Teďka je vlastně ta Odyssea a taky novej Spider-Man. A mě teda prostě baví, že Zendaya... No ne, doprovází, ona v tom Spider-Manovi, ve všech těch Spider-Manech, jako kdyby vlastně hraje.
0: Ale nehraje Spider-Mana.
1: Nehraje Spider-Mana, ale ona je teda fantastická, co se týká těch outfitů. Hmm. Já jako chlap to dokážu teda docenit. Musím říct, že ta první premiéra proběhla v Paříži, kde ona měla jenom nějaký Spider-Man tričko z té kolekce, která se dá koupit.
0: A lobutinky
1: a drahý hodinky k tomu.
0: Oh.
1: A byla jako
0: ona má
1: naprosto...
0: vlastně na sobě merch. Ona má merch na sobě. Pak strašně drahý boty a drahý hodinky. No.
1: A vlastně obyčejný tričo a drahý boty. Hrozně to funguje dokupy. Musím říct, že celý ten její tým nebo ty lidi, co se o to starají, jsou jako hrozně hustý. Pak byla v Amsterdamu, tam zase vynesla robu od Alexandra McQueena. Mm. Měl takovou kovovou krajku, která připomínala pavučinu. Taky strašně dobrý. No a v Amsterdamu vynesla Louis Vuitton. A no, jako celkově to je tak jako provázaný právě s tím Spider-Manem. Je to...
0: to je nádhera. A když dělá zase Odysseu, což já vůbec nechápu, počkej, jak ta holka to může všechno stíhat? Tak ona přijde prostě v nějakém modelu, který v Paříži představila značka Schiaparelli nebo Schiaparelli.
1: Já vůbec
0: ale
1: nevím,
0: je to jedno.
1: Ale řekni mi to jakkoliv, já tu značku
0: prostě
1: nevím.
0: Ráno v Paříži, tady ta slavná značka Schiaparelli ukáže jeden model v 11. Poslední modelka vychází na nějakém fashion weeku, na jejich přehlídce. Poslední a Zendaya ty samý šaty, ale ty samý, doslova ty samý šaty, má v Londýně na premiéře.
1: Mimochodem, já už se hrozně těším na toho novýho Spider-Mana, tak si jako nakoukávám ty minulý díly a včera jsme koukali zrovna ten z roku 2017, teda skoro 9 let a vlastně teda první film s Tomem Hollandem, jako super, akorát jsem si tam uvědomil takovej jednoduchý fakt o Spider-Manovi. Ona to je jako teda blbost, jo. On to je superhrdina. On je součást Avengerů, ale on je jako postava úplně k ničemu, když se nebojuje v New Yorku.
0: Proč?
1: No, protože on lítá po těch mrakodrapech, představ si, kdyby byl tady
0: v té Praze. Jenom z toho...
1: Na Vinohradech, na čem by se tady houpal.
0: Počkej, z toho Národního muzea jenom, no tak přiletím prostě na divadlo.
1: Nebo kdyby dorazil za náma do Hradce, jako od čeho by se tam odrazil, rozumíš, to by jako...
0: On by letěl na ještě.
1: Nebo by všude běhal.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
5: všude je fajn. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Just one night all we got. Just one night all we got.
7: Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední maximum muziky na Evropě 2, tady je Ivana a Koťák. Já jsem vám dneska slibovala, že se pustíme i do takového tématu, který mě hodně baví a myslím, že i tebe, Koťáku, a to je, jaký velký hvězdy natáčely videoklipy nejslavnější v Praze.
1: Tak já začínám, vykopávám. No tak, nebo ne?
0: To no můžeš klidně.
1: Tak já třeba vím, že klip, který mě napadl jako první, je Rihanna a Shut Up and Drive. Mm-hmm. A to je snímek, ve kterém doma hraje nějaká upravená česká škodovka. Úplně ta stará mm-hmm. Škoda Rapid.
0: Je to tak?
1: A je to jako AK-47, si myslím. Mm-hmm. Je to úplně vytuněná stará škodovka a vím, že v ní jezdila jako dobe Rihanna a je to single Shut Up and Drive.
0: Je to tak a málo kdo to ví, ale fakt tohle se natáčelo tady. Takováhle poproková věc, je to pravda. Ale jestli někdo to udělal ještě dřív, tak to byla australská kapela Inexis. Bohužel ten frontman už není mezi námi, protože spáchal sebevraždu. Doufám, že ne kvůli tomu, že to natáčel v Praze ten klip, ale jmenovalo se to Never Tear Us... Řekni to.
1: Tear Us Apart. Ne, hele, já tak to miluju.
0: Když ti řeknu, že tady ta kapela, mimochodem s tím frontmanem chodila Kylie Minogue, to byla její velká láska. A to je jeden z nejslavnějších klipů natočených v Praze. Tam uvidíte Karlův most, Staroměstský náměstí, Pražský hrad i Židovskou čtvrť, tak to všechno Inexis. A pak ještě jeden velký klip se natáčel tady a to je...
1: Já musím říct, že mám velkou úctu k český hymně, ale kdyby jsme jako místo český hymny měli tohle, tak jsem si úplně pohodě.
0: Geniálně, já taky. Posloucháte Evropu 2.
2: Letní výběr v Kauflandu.
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
5: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečně na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motokrosový zážitek. Projekt Bezpečně na cestě je financován z fondu zábrany škod.
7: Evropa 2. 80.

0: 9.01, posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Podrazka. Péťaš.
1: Krásné dobré ráno. V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení. Policii nebo rozvědkám to nikdo neřekl. Uvedl to dnes server Seznam zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Žádné bezpečnostní riziko podle ní nevzniklo navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl včera pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovala agentury DPA a AFP. Ta upozorňuje, že tragická bilance včerejší katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. A my už se teď podíváme do regionu.
2: V Chebu začala rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav a modernizace dá celkem 428 milionů korun, z čehož 90% pokryjí dotace a půjčka z Evropské unie. Rekonstrukce stavby z roku 1962 bude trvat 2 roky. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají 2 české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Gauffovou. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Kostňukovou. Finále začne zítra v 17 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dlouhá kolona kamionů, jak i v pátek zvykem, popojíždí na D1 před Brnem od Prahy. Osobním autem vjedete do kolony za Ostrovačicemi. Na silnici číslo 35 na průtahu Libercem se pak zdržíte asi 15 minut, a to kvůli omezení za tunelem. Pracují tady silničáři.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká slunečno, během dne se nicméně hlavně na severu a severovýchodě může tvořit více oblačnosti, no a teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje i Včas koťákem.
4: No a ani my se v této hodině nevyhneme tenisu.
0: Musíme si o tom něco říct nebo připomenout, že jo? Posloucháte Evropu 2.
3: Evropa 2.

0: Tak my se tady dneska s Ivankou nechceme opakovat, ale je tady jedna událost, která se zkrátka opakování zaslouží, ale my jsme trošičku líní, takže vám pustíme to, co jsme si už tady dneska jednou řekli.
1: My jsme tady totiž od 6 od rána a tak už se stalo, že jsme mluvili o tom, že nějaký dvě holky moc jsou šikovný, tak si na to zapomínáme.
0: Jdeme na to.
1: Jdeme na to. Tady ta píseň, která teď odehrála na Evropě 2, se jmenuje Selhání. Já myslím, že k selhání rozhodně nemůže dojít pro Českou republiku na Wimbledonu 2026. Jehož finále se zúčastní dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková.
0: My se to včera posílali s klukama, říkáme, hoši, to je paráda, my jedeme prostě do kempu, tam si sedneme a vlastně nebudu lhát, holky jsou super, je neuvěřitelný, jak vlastně dobrou generaci hráček za posledních 30 let dokázal ten český systém vychovat. Takže úžasná, úžasná věc, ale je to přesně, je to skvělý v tom, já se mezi, ty holky jsou vlastně docela podobný,
1: takže nerozeznám. Oni mají jiný obočí.
0: Aha,
1: jsem zjistila.
0: Mrknu se ještě. Takže jsou si dost podobný a nevidím mezi nima obrovský jakoby rozdíly, tím pádem jako já si sednu a budu vědět přesně, jak jsi naznačila, hele, vyhrajem, to víme, máme doma Wimbledon, přátelé, 16. Wimbledon, už je doma, už je v podstatě, už jenom řešíme, kdo ho přiveze, ale jenom abych teda doplnil ty tituly. Martina Hingisová byla zajímavý směr z tvý strany. Ona se narodila v Košicích, v tehdejším Československu, ale jinak celou kariéru reprezentovala Švýcarsko a taky skutečně vyhrála jeden Wimbledon. Ale k těm
1: Češkám,
0: tak Martina Navrátilová 9 titulů.
1: Ano.
0: Jana Novotná. 98. rok, taky jeden titul.
1: Ano.
0: Potom fantastická Petra Kvitová ob 3 roky vyhrála. Mm-hmm. A potom 2 roky za sebou Markéta Vondroušová, titul ve Wimbledonu.
1: Ano.
0: A rok potom Barbora Krejčíková.
1: Jako sorry, co tady máme za ty ženský,
0: to je
1: jak se to může stát?
0: To je neuvěřitelný.
1: Ale můžu ti říct takový svůj postřeh, který fakt jsem měla v mysli i v srdci. Když jsem se včera dozvěděla, že dvě Češky budou reprezentovat to finále, tak jsem se chvíli přistihla, že to jako kdyby bude nuda.
0: Co?
1: Protože už víme, že vyhraje ta Češka.
0: Jo, takhle, že to nebude drama pro
1: nás. A teď jenom, slyšíš, jako když někdo vyhraje z těch dvou a slyšíš pomyslně. A teď já jenom, no tak, hele, jsme to vlastně věděli.
0: Je teda pravda, že koukat se na ten tenisový zápas bude taky trochu jiný, víš, tak jenom. Jo, krásný
1: jo,
0: bod, super.
1: Taky
0: teď pojď. Jo, taky dobrý.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Máte chuť na ledový hit?
5: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.

0: Do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Byla klubu za 6,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Celoprázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Neil Horan a Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 33 minut k tomu a zítra od 17 hodin se na Old England Clubu odehraje česko-české finále Wimbledonu. Poprvé v historii se dvě skvělý tenistky potkají na jednom kurtu v rámci finále Wimbledonu. Já mám z toho takovou radost, holky. Oni mě asi teďka neposlouchají, ale...
1: Třeba jo.
0: Každopádně holky si spolu udělali i fotku a teďka dávali i rozhovor. A legenda mezi nerváky, nikoliv já, ale John McEnroe, slavný americký tenista, se jich ptal a říká, hele děvčata, to je prostě fenomenální úspěch. Jak vy to tam v tom Česku jako děláte? Zmiňovali jsme Kvitová, Vondroušová, že jo, Plíšková,
1: Krejčíková,
0: Martina Navrátilová, 9 prostě titulů z Wimbledonu. Tak jak vy to děláte? Říká, vy tam pijete nějakou speciální vodu.
1: Počkej, to jim říkal?
0: To jim říkal. Nekecej. Vy tam musíte pít nějakou speciální vodu. Vy tam máte nějaký prameny. A teďka nevím, myslím si, že Muchová se někde otočila a říkala, jo, my máme takovou speciální vodu, pivo.
1: Opravdu, to je true story.
0: Řekla pivo a on, jo, přesně, tak to je ono. Takže...
1: Takhle jsme skvělí.
0: My si zítra dáme pivo a budeme fandit u Wimbledonu, ale jak říkala Ivanka, nebudou to nervy, protože my ten Wimbledon, 16. Wimbledon v historii České republiky, my ho určitě vyhrajeme.
1: Ale tak už nám můžeme gratulovat. Gratulujeme České republice už teď.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2.
3: Letní výběr v Kauflandu.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Teriyaki Twister a Teriyaki Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC. Chce chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Výhry. Slevy. Zábava.
12: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
12: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
13: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
12: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
14: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
15: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Lukáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
16: Pohádkovou zábavu a krásný den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
17: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
18: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Chasing Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.

den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se spálit.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Ty jsi prospěval dokonce.
2: Ale to jsem teda zaintonoval. Já musím říct, že jsem si pustil toho Harryho Stylese, mm-hmm. o kterém si tady dneska mluvila, o jeho prvním castingu v rámci X Factoru. Mm-hmm. A bylo to teda pod tónem.
1: Jako bylo, když zpíval to Hillsong Sister. Takhle, Miraj nespívají pod tónem a jestli nespívá někdo taky pod tónem, teda někdy vlastně jo, taky jsem ji slyšel pod tónem. Tak je Rihanna, což je další umělkyně, která ráda natáčí v Praze. Ty už si dneska vzpomínal klip, který natočila v Praze.
2: Není
1: který,
2: tak známý, Shut Up and Drive.
1: Ale pak ještě jeden, který je o hodně známější a to je... Hele, ona jde normálně, ona vystoupí na Pavláku s holkama, z taxíka.
2: Na Pavláku?
1: Na Pavláku vystoupí, jde tam do večerky a pak jde do klubu Radost.
2: Ne.
1: Kde tančí do rána a já ti chci říct jeden fun fact, který mi nebudeš věřit. Já jsem v tom klipu hrála.
2: Nehrála.
1: Hrála. Jenže tam nejsem ještě... Prostě my jsme měli jít do Radosti tenkrát.
2: No.
1: To je hele, rok 2008... 9, nějak tak to muselo být. A
2: Radost jsme, jako na IPáku, ne?
1: Radost je na IPáku. Radost je fix, no. Klub jako legendární, kde vždycky byly dobrý i R&B party, i takový jako taneční party. A tenkrát se vědělo, že Rihanna přijede do Prahy natáčet tady ten klip.
2: Aha.
1: Nikdo nevěděl, jak to bude vypadat, jenom chtěla prostě plný klub. A já byla teda ale ve fázi, kdy ještě než přijela Rihanna, tak se natáčelo, kdy plný klub jako kdyby tančí. Takže jako by, nejsem nikdy vidět. Ale prostě v tom klubu jsem byla a vždycky říkám, já v tom klubu
2: jste dýchali stejný vzduch prostě s Rihannou v ten moment, tam byla.
1: Ona akorát o 5 hodin později přijela. No?
2: Mimochodem 800 milionů. 800 milionů views to má a třeba jenom na YouTube. Mrkněte se na to.
1: Ano.
2: Je to ještě teda natáčený na čtverec, což dokazuje, že to je...
1: Je to starý.
2: Je to starší.
1: Je to starý,
2: trošičku.
1: Protože jsem tam mohla hrát já.
2: Ne, to je no. Fakt rado. Ne.
1: Je to Radost FX, no.
2: Počkej, ale oni tam mají starýho amerického taxíka, který jako přijede.
1: To si nechali na Pavlák dovíst. On je tam večerce, česko-vietnamský. A všechno se to natáčelo v Praze. Ona miluje Prahu na natáčení klipů.
2: No tak to je hustý.
1: Ano, a pak ještě jeden člověk, který miluje Prahu, a to je nádherný klip, který opravdu miluju a je to
2: takhle, je to člověk, který především miluje sám sebe. A pak Prahu.
1: A pak Prahu. A je to Kanye West, který svůj nejslavnější možná klip Diamonds from Sierra Leone natáčel na Karlově mostě. A víš, co je nejvtipnější? Já jsem slyšela, že ono by stačilo asi 3 hodiny, kdyby tam byl. Ale on tam byl 2 dny. Na 2 dny zavřeli Karlův most. Nemohli tam být ani...
2: Harmonikáři, karikaturisti.
1: Ani ty sochy,
2: prostě
1: podle mě
2: nic,
1: zrušili ty sochy.
2: Ty, co tam hrajou ty víčka, že jo?
1: Ty chody brahy jenom, musím je domů, nemůžu tady být. Nic. Já miluju, že teda američtí umělci milujou Prahu, protože mi to přijde fajn, protože jsme dobrý, ne?
2: Jsme.
1: Posloucháte Evropu 2.
3: Výhodné let. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
5: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
6: To začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen

0: Vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
3: A můžu ještě něco říct?
4: No povídej.
3: To je nejlepší rádio na světě.
4: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátký projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal. Už skoro 400 000 followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.

0: Přesně 10.00 posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Podrazka. Krásné dopoledne. S letními prázdninami se v tuzemských obchodech rozjeli ve velkém slevy chytrých telefonů. Překvapivě nejde ani o žádné starší modely. Tisíce korun je možné ušetřit dokonce i u letošních novinek. Prodejci se zřejmě snaží během léta zbavit skladových zásob, než se odhalí nové přístroje na největším evropském veletrhu spotřební elektroniky IFA. Ten se bude konat v německém Berlíně hned z kraje nového školního roku. Pokud by se v červnu konaly volby do poslanecké sněmovny, ovládlo by je hnutí ANO se 34% hlasů. Druhé ODS by dostalo 13% a třetí STAN 12,5%. Poslanci by získali také SPD a Piráti a s 5% i motoristé. Uvedla to v průzkumu agentura Median. A my už teď slovo předáváme Zuzce.
1: V Liberci začne příští týden úprava zanedbaného okolí řeky Nisy v dolním centru města poblíž sídla kraje. Za 64 milionů korun se promění na místo, které bude vhodné pro trávení volného času. Z toho 20 milionů zaplatí město ze získané evropské dotace. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra v úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Dlouhá kolona kamionů popojíždí na D1 před Brnem od Prahy, osobním autem pak vyjedete do kolony za Ostrovačicemi, no a s komplikacemi počítejte na stanici číslo 38 na trase Poděbrady Čáslav. Za Kolínem je neprůjezdná, provoz tady zastavila nehoda.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
0: Dneska nás čeká převážně slunečný den. Během dne se nicméně hlavně na severu a severovýchodě může tvořit více oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Máme po zprávách a teď už na Evropě 2 pokračuje i Včas koťákem.
3: Je to tak, abyste si museli počkat až na 5. hodinu našeho dnešního vysílání, abyste si mohli zasoutěžit už za chvíli na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Tak tohle to byl single Cold Heart, což je vlastně i tvoje přezdívka, že?
1: Ne, proč?
0: Já jsem se občas taková chladná,
1: no. Já jsem Warm Heart.
0: Warm Heart, tak jo. Jestli byste si chtěli dát něco, co je jakoby warm a třeba jste dneska neměli ještě kafíčko, máme tady pro vás tip, jak neplatit za kafe celý jeden rok.
1: My máme pro vás kávu na rok zdarma a k tomu ještě palivovou kartu. Máme to s benzínkama MOL, který oba zbožňujeme, viď?
0: Je to já musím říct, že na MOLce mají takový Fresh Corner, se to jmenuje, což je taková občerstovací stanice pro lidi a ne pro auta. A tam si můžete dát třeba, nevím, prostě párečky, které mají strašně moc dobrých příchutí. Každý to má jinak. Ty seš tým kečup nebo horčice?
1: Horčice i kečup.
0: Výborně.
1: A ještě ty hotdogy, tam můžeš si vybrat ten hotdog, jako takový ty příchutě těch hotdogů tam ještě mají.
0: Nebo si můžeš třeba zasypat, já nevím, vídeňskou sladinkou a tak dále a tak dále, nebo já nevím, belgickou omáčkou. Já vám teďka tady nechci způsobovat Pavlovův reflex, běžte se na MOL a Fresh Corner podívat, ale prosím vás, 725 400888 je telefonní číslo sem k nám na Evropu 2. My pro vás máme soutěžní otázku, když na ní správně odpovíte, máte možnost vyhrát kávu na rok zdarma a k tomu palivovou kartu, stačí se zapojit do této soutěže. Pochopitelně více informací naleznete na našem webu evropa2.cz.
1: Volejte právě teď.
2: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Máte chuť na ledový hit?
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.

0: 15. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a 2 vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
9: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Posloucháte dopolední maximum muziky na Evropě 2 s Ivčou a Koťákem. No soutěžíme, my jsme vám to slibovali a je to tady, soutěžíme teď o palivo, o kávu a soutěžíme s Molkou.
1: No počkej, ne o kávu, ty to říkáš tak, kdyby se soutěžili o jedno espresso.
0: No tak
1: my
0: promiň,
1: soutěžíme
0: no.
1: O kávu na rok zdarma k tomu palivovou kartu. Vy jste měli možnost se zapojit do soutěže s Molkou, což jsou čerpací stanice a my chceme ještě doplnit, že nejenom dnes a pár týdnů naspátek, my prostě soutěžíme až do konce tohoto léta, konkrétně do 30. srpna. Máte možnost soutěžit, takže poslouchejte Evropu 2 a volejte 257-400-888. Kdo se ale dovolal teďka na soutěžní signál, to se rozvíme.
0: Haló, kdo je tam?
2: Věrka.
0: Věrko, ahoj. Věrko, tak první ahoj. Otázka, jestli piješ kafe a druhá otázka, jestli ano. Někdy čerpáš palivo.
2: No určitě. Já každou chvíli a piju kafe u toho.
0: Takže bys chtěla vyhrát tady tu cenu. Je ti to hezký?
2: Určitě.
0: Takhle při létě.
1: No to se hezky řekne, ale je tady soutěžní otázka, která ti v tom může ještě zabránit. A je to, a jako hele, představ si soutěž, chcete být milionářem. A máš tam třeba takový ten první záchytný bod je 10 000? Potom je druhý záchytný bod, je nějakých 320, si myslím, a pak je tam ta za 10 milionů. Tahle ta otázka je podle mě tak těžká, že by byla vyjádřená třeba 5 miliony.
0: Asi jo, veď, možná za těch 10. Můžeme zkusit, Věrko?
1: Jdeme na to.
2: No, tak pojďte na to.
0: Kde najdete, nebo kde najdeš, Věrko, Fresh Corner? Corner. Ježišmarja, úplně Vladimír Čech bych se prostě obracel teď. Tak za A na čerpacích stanicích MOL, za B na letišti a za C v zoologické zahradě.
1: To je těžký to.
2: No,
1: jako
2: všude,
1: tomu...
2: všude, to je všude, ale a dala bych asi Ačko.
1: Fakt bys dala Ačko. Je to soutěž s Molkou a teď...
0: No, možná. Ale je to...
1: Věrko, pane bože.
0: Je to tvoje, moc gratulujeme.
2: Moc děkuju, má velká radost.
0: Užívej léto i s palivem, i s kafem. Moc gratulujem, měj se krásně. Děkuju. Čau.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Čau. Tak to byla naše Věrka. S Věrkou můžete dál soutěžit třeba i v příštích dnech, kdy přijde na řadu...
1: S Věrkou,
0: ale vlastně to...
1: S Molkou,
0: už...
1: s Věrkou, ale můžete soutěžit,
0: Molka,
1: ano.
0: Věrka, Molka. Posloucháte Evropu 2.

0: Posloucháte Evropu 2, dopolední Maxim muziky s Ivčou a Koťákem.
1: Ivanko, já se tě zeptám, chtěla by si zažít trochu euforie?
0: Myslíš hudební?
1: Musím odpovídat, jakékoliv.
0: Myslíš, no a tak asi jo.
1: Euforie se vždycky hodí.
0: Ano.
1: Připoutejte se, tohle bude jízda, čistá drum and bassová euforie se řítí na frekvence Evropy 2, protože už tuto sobotu od půlnoci do druhé hodiny raní pro vás má Evropa 2 exkluzivní DJský mix nabitý největšími hity od headlinerů letošního Let It Roll.
0: Ano, což je úplně legendární festival, já jsem sama na něm dvakrát byla, je určitě o co stát a tentokrát se bude dít od 37. do 1.8. jezero Most a budou tam velký hvězdy, budou tam třeba, hvězdy, které už byly i na festivalu, budou
1: Jason Status, Netsky, Pendulum, ano. Wilkinson, Graphics, Delta Heavy, je toho dost.
0: A DJ Brian náš ví, co zahrát, přesně jak si říkal tady v tom setu, jestli chcete slyšet hudbu, která zní takhle, ono se to rozjede, ale musíme teď počkat, jo? Teď to ještě nezní jako drum and bass. Teď to zní jako romantika.

0: Podle mě i tohle zazní v sobotu ve dvě ráno, DJ Brian, že jo? A teď? Hele, a teď? Jak se to rozjede?
1: A...
0: Přátelé, tohle je Drum & Bass, Let It Roll versus Evropa 2, nebo ne spíš versus, ale a Evropa 2. Jsme hrdým partnerem Let It Roll a hrdým partnerem i skvělých DJů typu DJ Brian.
1: Nechte se přenést přímo pod hlavní stage tohoto největší Drum & Bassového festivalu na světě. No a DJ Brian je v podstatě takový, jestli znáte videohru Hitman, tak on vypadá jak Hitman, on je prostě dokonalý.
0: On je teda krásný chlap, musím říct.
1: Je to no. Hezký člověk.
0: U DJ se to taky vyplatí být hezký. Posloucháte Evropu 2.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
12: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
11: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
13: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
11: Song za trest.
14: Jsem úplně vytočená, kluci.
11: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
13: To je retard.
11: Na Evropě 2.
15: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
11: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
16: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
8: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
17: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď jsem.
8: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
17: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
8: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
18: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.

0: 13 minut nás dělí od 11. hodiny, svátek má Libuše a taky Amálie. 10. července, já už to mám teda v tuhle chvíli za sebou, jak jsem zmiňoval, mířím směr jinolické rybníky, ale Pavel Cejnar to má ještě před sebou.
1: Ano, takhle, podle toho, na co myslíš, že jo? Co
0: no, tak
1: za sebou,
0: no, ježišmarja,
2: spoustu věcí už. Koťák míří za party teď.
0: Já jdu na party,
1: fakt,
0: no. No, hele, ujíčí na Prachovský skály, taková tam naše tradice, tam je to parádička.
1: Busty budou,
0: bude všechno. Máme nakoupenou, si s klukama právě posíláme ty seznamy. Já jsem klukům říkal, hoši, postarám se, budeme dělat dneska margaritu, frozen margaritu, takže musím vzít mixer, budu se to. No ale říkal jsem, jak se nám to krásně potkalo, že máme mistrovství světa ve fotbale, máme tenisový Wimbledon,
1: ano.
0: Dvě finalistky.
1: Viděli jste včerejší zápas? Já jsem koukal
2: to
1: na
2: Ruskou,
1: celý zápas. Co říkáte na průběh druhého setu?
0: No tak musím říct, že druhý set byl teda napínavej hodně.
2: My jsme to neviděli. Když jsme říkali, že jsme to viděli, tak jenom ty výsledky.
1: Bylo to velmi napínavý. První set byl jako pohoda a druhý set, ona vlastně jí sebrala podání. Najednou ona jí sebrala zpátky to podání a já říkám, no tak to už jako zase budou nervy, zase bude třetí set. Ne, nakonec to dopadlo dobře.
0: Pak se zlomilo.
2: Jestli něco nebude napínavý, tak to bude tento finále teď.
0: Kdo vyhraje?
1: Já nevím, já jsem nad tím přemýšlel, jestli mě to vůbec bude bavit se na to koukat, jako, protože...
0: I včera říkáš, že to bude nuda, no? Že to nebude žádný drama? Kdyby...
1: Takhle nuda to asi nebude. Podle mě holky mezi sebou jako budou soupeři, kteří jsou kámošky, že jo? Prostě, hele, mít na svých bedrech titul je prostě titul.
0: To je skvělý, no.
1: Takže...
0: Ještě jako vložím takovou zajímavost, že ty prize money jsou taky. Vlastně asi nejvyšší. Myslím, že to vychází na 3 miliony euro pro vítěze i vítězku. Holky i kluci to mají stejný, což je správně. Ale ty daně jsou brutální. To 45% prostě zůstane ve Velké Británii, takže opticky na papíře dostaneš, nevím, 80 milionů, ale půlku ti se berou.
2: A
1: já jsem hrál na svatbě Markétě Vondroušový. No a tam mě to právě vyprávěli s těma daněma, že to je prostě šílený a ono to je i v Americe vlastně, tam si vyděláš nějaký jako částky, které tady říkáme a ty daně jsou o hodně víc jak 50%. Jako. Hele, na co si tady stěžuje?
0: No vůbec
2: Hele, kluci, a neměli

0: Ty se ty holky, ty finalistky nějak
1: domluvit?
2: Jako, že by byla plichta, to podle mě nejde. Že by si rozpůlili
1: že by si to rozdělili.
2: Že by si ten, no, jo.
0: Aspoň 1-10%, když už vyhraje.
1: Ale uvidíme zítra, 17. hodina.
0: Teď jo? Už Pavel Cejnar pro vás až do 13 hodin. Mějte se krásně, my příští týden posloucháte Evropu 2.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
4: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
5: Z naší strany nebudou.
6: A my s tím nezačneme.
7: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
8: Co mi to tu vykládáte, jste šílený?
7: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
9: On je totiž Turek, co? Sakra.
7: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
9: Jo, jako jogurt.
7: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
9: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
7: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
9: Sakra. Kdože?
7: Martina Sokolová, Evropa 2.
10: Výhodné let.
11: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
12: Podporuje bezpečně na cestě.
10: To začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Evropa 2.

0: Je tady páteční 11. hodina, ladí vás Evropa 2, to je dobře. A máme tady čerstvé zprávy Káťa Podrazka. Pojďme do nich.
1: Krásné dopoledne. 10 jednotek moravskoslezských hasičů zasahovalo v noci u velkého požáru supermarketu na sídlišti v ostravské části Bělský les. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči s živlem bojovali celou noc. Ráno pak přišla od hasičů dobrá zpráva, že se požár v noci podařilo lokalizovat. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Bohumín na Karvinsku obnovil po půlroční pauze službu asistentů prevence kriminality. Z ulic odešli, protože město přišlo o podporu na jejich financování. Nyní jejich působení do konce roku uhradí prostřednictvím dotace ministerstva vnitra. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel v úspěšné sezóně čeká další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku útočit na další umístění nastupních vítězů v elitním seriálu. Z českých atletů bude na tomto mítingu závodit ještě výškař Jan Štafela, který tady loni skončil druhý.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Práce na silnici komplikují provoz třeba na D1 mezi kilometry 119 a 118 ve směru na Prahu. Pravým pruhem tady neprojedete. Opatrně taky na Pražském okruhu, až do konce července je tady uzavřený exit číslo 23.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme převážně jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území přechodně až oblačno, s teplotami 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23. Tak to byly zprávy a teď už si slovo na Evropě 2 přebírá Pavel Cejnár.
0: No tak jo, co naservírujeme na začátek? Shabuzi, anebo taky Cyril Dean Lewis. 3:30 po 11. Hezký pátek.
3: Evropa 2.

Ladí vás páteční dopolední Evropa 2, 10. červenec, 8,5 minuty po 11. hodině a já jsem tak přemýšlel, aby jsme to měli opravdu ten pátek do pohody, co si dát na začátek, takhle spolu. No a vymyslel jsem skvělý Coldplay. Je to tady za chviličku Lady Gaga a já vám všem přeju co nejpohodovější poslední pracovní den tohoto týdne. Hezké léto, skvělé prázdniny, skvělý pátek, Evropa 2.

0: 16 minut po 11. hodině vám přeju pohodový pátek. Doufám, že na mnohých místech prosluněný pátek, no a od dnešního dne už postupně by se zase to počasí mělo dostávat do té letní pohody, do těch koupaček, jinak víkend by měl být úplně fenomenální. No a my jsme tady od toho, abychom vás inspirovali, abychom dávali nějaký poznámky, pozvánky a tak podobně. Poznámky ne, to necháme na učitelí, přece jsou prázdniny, takže žádný poznámky, pozvánky maximálně. Dneska je 10. červenec, že slaví Libuše Amálie, to už se říkalo, ale pozor, dneska začíná týden Baltského moře. Já jsem vlastně se zkoušel dopídit, co to znamená, a vůbec nic jsem se jako nedozvěděl. Co to je Baltské moře, jaký, kde konkrétně je, kdo ho má ve svém, prostě kdo, okrajové moře Atlantského oceánu, ohraničené kým, takhle jsem to chtěl říct, Dánskem, Německem, Polskem, Litvou, Lotyšskem, Estonskem, Ruskem, Finskem a Švédskem, tak to samozřejmě víme, ale co to znamená týden Baltského moře? No, pokud tam pojedete na nějakou koupačku, tak si na to vzpomeňte. Možná, že se tam bude i slavit. Mimochodem, tento den, konkrétně 10. července, se narodil roku 1856 Nikola Tesla. Tak toho tady nemusím představovat, no a ve světě se slaví den Nikoly Tesly. Vynálezce, fyzik, konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů srbské národnosti, takže na něj taky vzpomínáme. Vám ostatním přeju co nejpohodovější poslední pracovní den v tomto týdnu, pokud makáte. Pokud vám začíná dovolená, tak si to moc užívejte. No a jednoduše všem, co teď posloucháte, přeju krásný den.
1: Ať máte krásný den.
2: Krásná píseň.
1: Krásné.
2: Krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnár a přeju krásný den.
2: Na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně.
2: Krásný.
1: Krásné.
2: Krásný.
1: Krásný den s Evropou 2.
3: Pavel Cejnár. Evropa 2. Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
4: Ahoj, check it out. It's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
5: crazy. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
6: Evropa 2. Všechno, co potřebujete na let?
7: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Podporuje bezpečně na cestě.
9: To najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Prosecco přesně v italském stylu.
12: To je Mionetto.
11: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
12: Mionetto.
11: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
12: Mionetto.
11: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
12: Mionetto. Víc než jen prosecco.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.
15: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

i to, co ani nečekáš.

0: Skvělej song, Eva Farná, Neříkej, co má se stát, a já bych to trošku poupravil, o čem budu mluvit, Nemysli na to, co má se stát. Mimochodem, teď mnohým podle mě udělám velkou radost. Krize středního věku, to je takovej ten pojem, už ho máte, nebo přemýšlíte nad tím, nebo máte do toho daleko, nebo už je to za váma. V mnoha lidech to vyvolává obavy. S přibývajícími roky totiž přetrvává taková ta šílená představa, že po 40 nebo 50 začíná nevyhnutelný úpadek energie, ostrost myšlení a životních příležitostí, ale není tomu tak, prosím vás. Střední věk podle odborníků je geniální. Lidé často dosahují nejvyšší stability zkušeností osobního růstu, nikoli žádných krizí. No a tady se taky ukazuje, že ve středním věku často lépe zvládáme konflikty, neúspěchy i stresující situace díky nasbíraným zkušenostem. Takže prosím vás, zapomeňte na nějakou krizi středního věku. Ukazuje se v mnoha, ale opravdu v mnoha směrech, že nejlepší léta mohou teprve přijít. A věřte, že přijdou. Doufejme. Věříme tomu. Leony, Oliver Tree anebo Jordan Hatch už za chviličku. Tak pohodovej pátek. S Evropou 2.
1: Maximum léta. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn. Evropa 2.

0: Poledne, kdy si dáme čerstvé zprávy a teď pozor, přijměte pozvání na pozvání. A teď si říkáte, co ten Cejny tam jako mele do toho rádia. Pozvání na pozvání. Poslouchejte, myslím, že pochopíte. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi! Hi, come in.
3: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedii Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá.
2: Well, you could tell me that once in a while.
3: Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém. Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
2: We feel a very strong connection with you guys. That is so nice, thank you.
4: Yeah.
3: Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
4: Just to be clear, you, you, her and me.
2: Yes.
4: Me too.
2: Yes, also you.
3: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
5: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.

0: Je tady páteční poledne, ladí vás Evropa 2, to je dobře, no a my máme pro vás ty nejčerstvější zprávy, víc už vám řekne Káťa Podrazka, pojďme na ně, Evropa 2.
1: Krásné poledne. V jednacím sále vlády se našlo chytré nahrávací zařízení. Policii nebo rozvědkám to nikdo neřekl. Uvedl to dnes server Seznam zprávy, kterému nález potvrdila mluvčí kabinetu Karla Mráčková. Žádné bezpečnostní riziko podle ní nevzniklo navzdory tomu, že vláda v sále jedná i o utajovaných věcech a pro nahrávání platí přísná omezení. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl včera pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovaly agentury DPA a AFP. Ta upozorňuje, že tragická bilance včerejší katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: V Liberci začne příští týden úprava zanedbaného okolí řeky Nisy v dolním centru města poblíž sídla kraje. Za 64 milionů korun se promění na místo, které bude vhodné pro trávení volného času. Z toho 20 milionů zaplatí město ze získané evropské dotace. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamu utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále po odvráceném matchballu Američanku Gauffovou. Nasazená devítka Nosková poté porazila Ukrajinku Kostukovou. Finále začne zítra v 17 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Silný provoz je na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od kilometru 176 až do omezení je zdržení asi na 40 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždí kolona před sjezdem na Ohřech, čas navíc asi 10 minut.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dneska máme převážně jasno až polojasno, v severovýchodní polovině území přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 23. Tak to byly zprávy a teď už na Evropě 2 pokračuje Pavel Zejner.
0: Je to tak, děkuju, Kačí. Jenom přesný čas, 4,5 minuty popolední. Silver Spoons anebo Kenya Grace. Pohodovej pátek s Evropou 2.
3: Evropa 2.

0: Hezký pátek vám přeju, ladí vás Evropa 2. Před chviličkou mi tady přistála ve studiu jedna zpráva, která mě zajímá. Vy, pokud řešíte nějakým způsobem takovýto bříško, někteří tomu říkají mazanec a tak podobně, tak mám tady takovou studii a řeknu vám už za chviličku, co je opravdovým přítelem plochýho bříška. A to mě opravdu zajímá. Podle mě nebudu vůbec sám, takže detaily a podrobnosti už za chviličku. Do té doby Lake Malawi, Martin Garrix, Macklemore a Patrick Stump, nebo Ale Farben a René Miller. Tady je páteční letní prázdninová Evropa 2.
1: Letní vibe Evropy 2.

0: Czech Republic. This is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Když levně, tak Tesco.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
6: Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Prosecco přesně v italském stylu.
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
14: Já chci hot dog.
15: Já mám chuť na matcha latte.
16: Taky beru hot dog a klid v autě.
13: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
17: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
18: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
19: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
20: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečně na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a 2 vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečně na cestě je financován z fondu zábrany Škod.
21: Máte chuť na ledový hit? V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena. Do 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

Teď si myslím, že mnoho z vás právě teď poslouchá, protože já jsem to před chvíličkou nakousnul. Pokud chcete mít vyrýsovaný břicho, co proto máte dělat? Tak už jsem tady slyšel několik názorů. Někdo říká nežer, někdo říká, že cvičit a tak podobně. My jsme se ale shodli na tom a myslím si, že vám to řeknou i různí poradci výživoví, že to bříško takový to, že to je opravdu o jídle, jo. A že Zuzka, která připravuje čerstvé zprávy, mi tady říkala,

0: kyselý dobroty, ale pozor, je to důležitý, tady dokonce upozorňují, když zavedete ty kyselý potraviny do stravy, je důležitý postupovat velmi citlivě, protože musíte si na ten přísun kyselin postupně zvykat, proto začínejte s menšími dávkami, abyste se z toho nezbláznili, když to řeknu hezky. Protože pár kapek citronu do vlažné vody nebo jedna polévková lžice kvašený zeleniny k večeři prý bohatě postačí k tomu, aby se zažívací systém nastartoval. Tak pozor na přepálený start, tady je lepší postupovat pozvolna. A nebo víte co, to mě říkala taky Zuzka, až přijdete domů, uvařte jak umíte, hlavně ať vám to chutná.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2.
0: Ano, důležitý, to bych ještě jednou potrhnul, hlavně ať to chutná. Evropa 2, hezký pátek.
2: Letní výběr v Kauflandu.
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
2: Těší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Pohádkovou zábavu a krásný Den princezen vám přeje Raiffeisen stavební spořitelna.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
13: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
15: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
16: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
17: Podporuje bezpečně na cestě.
18: Držíme ti flek i v Havlíčkově Brodě. Evropa 2.

Pohodový pátek vám přeju, za chviličku už je tady 13. hodina, přidáme do Evropy dvě další čerstvé zprávy, abyste věděli, kde co se děje, jak je na tom doprava a hlavně, jaké nás čeká počasí, ale to můžu úplně v pohodě předběhnout, bude krásný víkend, těšíme se na to a ten týden potom bude ještě hezčí, takže pokud vám začíná dovolená, závidíme trošku. No ale o tom jsem mluvit nechtěl, pojďme se podívat na naše stránky Evropa2.cz, vyloženě podívat, protože když se říká slovo podívat do rádia, tak to zní tak jako zvláštně. Takže podívejte se na naše stránky Evropa2.cz, protože tam to máte i s obrázkem. Tak svatba snů s Evropou 2, to jste zaznamenali, to tady probíhá každý rok. Svatba snů s Evropou 2 napsala další šťastný příběh, jaký konkrétně, dočtete se na Evropa2.cz. Dále se tam dočtete, kdo je trojnásobnou maminkou, jaký jsme zaznamenali historický úspěch. Dokonce se tam můžete podívat na rozhovor s Youngbloodem, jak mu to slušelo na Bloodfestu. No a kdo oznámil radostnou zprávu? No a když už budete na těch stránkách Evropa2.cz, nezapomeňte zahlasovat do nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Mluvím o tom, protože včera jsme si společně mezi 18. a 20. střihli premiéru. Repete nás čeká v neděli a hlasovat je odstartováno. Hlasuje se až do úterního poledne, takže máte na to čas. Každý den můžete dát hlas svýmu favoritovi, protože i v létě pro vás

0: Evropa 2 Music Chart 100% v našem rádiu nesmí chybět. Tak tedy ještě jednou, hlasování i ostatní zprávy najdete na Evropa2.cz.
1: Maximum léta.
2: Evropa 2.
3: Výhodné let.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
6: To začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
1: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
9: Jaký krátkej projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
10: To je nejlepší rádio na světě.
9: Hádáme.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkujeme.
1: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
11: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
12: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
13: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.

0: Tak Evropa 2, odbyla 13. hodina a já vítám Féteru Zuzku Kozákovou. Ahoj Zuzi.
1: Hezké odpoledne.
0: Je čas na čerstvé zprávy, tak pojďme na ně. Evropa 2.
1: Armáda na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední z 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé tanky Leopard nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení z armádního arzenálu rozhodla vláda. V jednacím sále vlády ve Strakově akademii se začátkem roku našlo chytré nahrávací zařízení. Policii či rozvědkám to nikdo neoznámil. Napsal to dnes server Seznam zprávy. Ministr pro sport Boris Šťastný po zveřejnění článku uvedl, že to byl jeho AI záznamník, pomocí něhož si přepisuje své poznámky a projevy, a který před pár měsíci ztratil. Díky článku podle svých slov konečně zjistil, kde přístroj je. Lucka nás vezme na Pardubicko.
2: Lidé v Čeperce žádají rychlejší řešení hluku z dálnice D35. Na Pardubicku je rámus trápí od roku 2021. Připravují elektronickou petici, aby silničáři co nejrychleji postavili protihlukovou zeď. Situace je podle nich neúnosná. Poslali proto také dopisy státním institucím, aby jim pomohli zjednat rychleji nápravu. Silničáři stěnu protihluku projektují. Podle obce ale nebude dostatečně dlouhá. Lucie Hněvkovská, Evropa.
1: Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Po napínavé bitvě Karolíny Muchové ji ve finále doplní Linda Nosková. České tenistky navážou na československé duely Martiny Navrátilové a Ivana Lendla. Zítřejší utkání je na programu od 17 hodin.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D5, tady je komunikace dočasně uzavřena na 7. kilometru ve směru na Prahu. Důvodem je nehoda dvou nákladních vozů s jednou dodávkou. Na D3 na trase Mezno Kaplici je odstavený vůz na 13. kilometru. V Praze v Křížíkově ulici se srazily dva vozy a se nehodou počítejte i v Brně, v Divadelní ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, na severovýchodě může být přechodně oblačno, teploty se drží docela vysoko mezi 25 až 29 stupni, na severu a severovýchodě počítejte s maximálně 23 stupni Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 3 minuty po 13. pokračuje Pavel Cejnar.
0: Společně se mnou nepřichází zákon, ale další muzika, tak dáme linkiny, ale teď Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, to je song.
3: Evropa 2.

0: tady ta skladba hrála v jeho setu na letošním Beats for Love. Calvin Harris byl skvělej. Summer, máme tady léto a mě by zajímalo, jestli věříte, jestli jste někdy měli, anebo chcete mít nějakou letní lásku. Letním láskám je teďka samozřejmě otevřeno. Dneska je pátek a dneska mnozí z vás vyrazíte někam za kulturou, tak jsou různý festivaly, můžete vyrazit někam do kina, můžete vyrazit třeba někam jako do restaurace nebo někam na procházku, na výlet, na prodloužený víkend. Je to prostě na vás. No ale my si řekneme, pokud chcete lépe poznat ten svůj protějšek, ať se jedná o muže anebo ženu, kam byste rozhodně měli zajít, protože tam se to všechno rozlouskne. Tam to je 50 na 50. Buď chcete, nebo nechcete. Ale kde to je konkrétně, řekneme si už za chviličku, vydržte ještě chvilku, zůstaňte se v Evropou 2. Damiano David, taky Alok, anebo Anika Iris už za chviličku a já vám přeju krásný pátek, jak jinak.
1: Máte krásný den,
2: krásná píseň,
1: krásné,
2: krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den
2: na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně,
2: krásný,
1: krásné,
2: krásný,
1: krásný den s Evropou 2.
3: Pavel Cejnar, Evropa 2. Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Máte chuť na ledový hit?
5: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Podporuje bezpečně na cestě.

0: 14. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
10: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
11: Zpátky k muzice.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Ladila zpáteční odpolední Evropa 2. Za chviličku Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa nebo Lenny a teď budu mluvit o těch, kteří dneska půjdou někam na rande a chtějí svůj protějšek poznat líp, takzvaně dokonale. Nemusí to být na první rande, nemusí to být začátek vztahu. Podle mě tohle to můžete udělat, i když třeba půjdete se svým manželem, manželkou, přítelkyní, dlouholetější už přítelkyní, přítelem a tak podobně. Kam musíte zajít, abyste důkladně toho druhého poznali, lépe poznali, tak běžte do restaurace. Vy si říkáte, to je jako normální, tak tam jako klasicky chodíme, proč? No a tady se vysvětluje, že společné jídlo lidi buď zblíží, tedy většinou zblíží, anebo je úplně jako rozdělí, jo. Protože mnoho přísloví mluví o tom, že s kým si ukrojí člověk chleba, s tím se snadno zblíží. Taky ovšem platí, že právě v prostředí kavárny nebo restaurace se může projevit někdo takovým způsobem, že nezatoužíte ho už jako někdy vůbec vidět. Zkrátka, taková společná návštěva pohodového podniku je vlastně určitý společenský a psychologický test. Je to pade na pade. Buď chcete, anebo nechcete. My samozřejmě chceme jenom pro vás to nejlepší, tak ať vám to vyjde. Ať se takzvaně netrápíte. To vám přeje Evropa 2.
1: Tvoje léto na maximum s Evropou 2. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Maximum

0: Hezký pátek vám přeju, za chviličku už 14. hodina, no a já tady mám pro vás zase takovou motivaci. Dneska večer už máte plány, nebo třeba v sobotu, nebo v neděli večer, co si zajít na nějakou komedii, co? Tady mám jeden skvělej tip, je to pecka. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
3: Z naší strany nebudou.
4: A my s tím nezačneme.
5: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
3: Co mi to tu vykládáte? Jste šílený?
5: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
3: On je totiž Turek, co? Sakra.
5: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Jo, jako jogurt. Pardon?
5: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
3: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
5: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
3: Sakra. Kdože?
5: Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Evropa 2.

0: Je tady 14. hodina, hladí vás Evropa 2, teď Zuzka Kozáková přináší nejčerstvější páteční odpolední zprávy.
1: Dobré odpoledne. Místo požáru výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Veřejnoprávní televizi to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Oheň dál doutná pod sutinami, které mohou dosahovat výšky až 12 metrů. Celý víkend zůstane uzavřený prostor 70 metrů kolem vyhořelé budovy. Senát schválil novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která napraví dopady loňského zrušení státních příspěvků pro starobní důchodce. Část lidí získá zpět peníze, o které přišla při předčasném ukončení smlouvy. Další budou moci penzijní spoření ukončit bez sankce. Zákon nyní čeká už jen na podpis prezidenta. Lucka nás vezme do Litoměřic.
2: Litoměřice zavedou od září poptávkovou dopravu, která má usnadnit cestování lidem z okrajových částí města. Doplní městskou hromadnou dopravu. Po celém katastru Litoměřic bude nová služba, stejně jako městská hromadná doprava, zdarma. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Japonští policisté v pondělí nedaleko Tokia zadrželi ženu podezřelou z útoku na svou spolubydlící. Pachatelka měla 42-leté ženě sešít drty jehlou a nití poté, co se dostali do sporu. Poškozené se následující den podařilo utéct z domu a vběhnout do nedalekého obchodu, kde ukázala vzkaz s prosbou o pomoc. Zaměstnanec následně zavolal policii.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Vážnou nehodu máme na dálnici D1. Dostanete se tady do kolony. Na 55. kilometru ve směru na Brno se srazila v levém pruhu 4 osobní vozidla. Na D3 na trase Mezno-Kaplice máme odstavený vůz na stém 18. kilometru. Bouralo se v Klatovech v Plzeňské a taky v Praze v Křižíkově ulici.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je stále jasno až polojasno, na severovýchodě se může objevit přechodně nějaká ta oblačnost a teploty, tak ty se drží v rozmezí od 25 do 29 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a 4 minuty po 14. pokračuje Pavel Cejnar.
0: Jak říkáš, jdeme na to. Dáme si Brazil, Switch Disco a Declan McKenna, anebo Don Toliver a The Jacket. Tak pohodovej pátek s vaší odpolední Evropou 2.

17 hodin 10 minut, k tomu 10. červenec a já posílám do vašich uší, tak za prvý Teddy Swims a za druhý VR Domy. Libuše a Amálie dneska slaví svátek, velká gratulace a písnička pro vás, Evropa 2.

Zdraví vás dnešní páteční odpolední Evropa 2. Velmi často nám píšete, že chcete zvednout náladu, že chcete udělat pohodu, protože třeba někde cestujete, třeba děláte něco a z toho rádi, abyste chtěli nějakou dobrou pohodovou písničku. Tak písničky na přání se hrajou ve Večeru na Maximum dneska mezi 18. a 20. hodinou. Tak tam si můžete dokonce zavolat, ale já, jelikož je pátek a vlastně léto, prázdniny, tak bych chtěl udělat radost teď. Teď lehce po čtvrt na tři úplně všem, kteří poslouchají. Vybral jsem podle mě song, který je nejpohodovější za poslední měsíce a vybral jsem střední tempo. Vybral jsem single, který se jmenuje Messi a interpreta, jehož jméno je Lola Young. A tohle je opravdu pohoda na maximum. Takže páteční pohodovka pro vás všechny, co posloucháte Evropu 2.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
5: všude zdejší, všude je fajn.
6: Trafíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mévelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mévelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mévelix. Buďte in.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Zpátky k muzice.

0: Ve vašich uších je Evropa 2, ta páteční odpolední James Young, pohodová věc. Cestování je krásný koníček a nádherná věc. Cestujete, necestujete, anebo třeba byste chtěli začít a nevíte jak. Začínající turisté mohou při prvních cestách za hranice pociťovat takový ty obavy možná. Z toho důvodu vznikl žebříček nejlepších světových metropolí pro cestovatele začátečníky. A na stupních vítězů, pozor, stanula hned dvě portugalská města a následuje Praha. Tak jak to konkrétně je? Tak prosím vás, na špici, jak už jsem říkal, stanula dvě největší portugalská města, Porto a Lisabon. Přičemž Porto skončilo díky nižší ceně ubytování o něco málo lépe, zatímco ubytování v metropoli na severu Portugalska vyšlo přepočtu na 2230 korun na noc, na jihu stojí 2845 korun na noc, jo. Obě města byla vyhodnocena jako přátelská, dostupná pro pěší turistiku, se značným množstvím zajímavých památek a tak dále. Nevím, co se všechno hodnotilo, ale hodnotilo. No a pozor, to nám udělalo velkou radost. Třetím městem na stupních vítězů se stala Praha. Oceněna byla pro své historické centrum, které je velmi vhodné pro pěší turisty. Všechno je blízko. Je to nádherný. No a v české metropoli je navíc rozeseto víc než 200 zajímavých památek. A podle těch hodnotitelů mohou turisté v Praze klidně strávit týden, aniž by se začali nudit, což je samozřejmě vynikající. Takže pokud jste ještě nezašli, s cestováním je to nádherná věc, začněte, no a my vám přejeme šťastnou cestu. Kdybyste přece jenom začali a neměli parťáka na cesty, myslete na to, že Evropa 2 je tady pro vás 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Takže Two Colors, Polygarant a Bear už za chviličku. Jako hudební kámoš na Evropě 2.
1: Letní vibe Evropy 2.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: je tady pátek, no a všem disjokejů svátek, kluci.
1: A to si řekl hezky.
0: Jestli se pasujete mezi disjokeje, tak hezký den vám
1: přeji. Ale jo, no jo? Ty jsi taky disjokej, tobě taky.
0: Já jsem pouštěč spíš, jako.
1: Tak to mi taky v tom případě.
2: No. Počkej, jestli ty seš pouštěč, no. Tak to ani nevím, co bych mohl být já.
0: Já jsem spíš teďka, už jsem nad tím přemýšlel, že předtím byli disjokejové, teď jsou USB žojové.
2: Jo.
0: Předtím byly ty disky, byly vinily, že jo.
1: Jo.
0: Takže teďka už jsou takový jako...
1: Nebo MP3 žokejové.
0: MP3.
2: A nemůžou být cloud žokejové.
0: No.
1: Cloud žokejové.
0: No.
2: No. Já jsem jenom chtěl říct...
0: A nebo homodějové ještě, no. No, dobře. To můžou být taky.
2: To já jsou jsem chtěl
0: ty,
2: říct...
0: To jsou takový ty strašpitlové.
2: Že si to tady s váma moc užívám.
0: Čarodějové.
2: Pája, že ten je na lince, to nejde vypnout.
0: Čarodějové ještě mě napadly. No já jsem se koukal na Arabelu teďka včera nebo předvčírem.
1: Pájo.
0: Byla puštěná Arabela.
1: Pájo, už se vypni a můžeš jít domů klidně. Máš volno, máš víkend.
0: Sám. Mně se nechce. Mně se nechce, tak ještě chvilku pojďme si povídat, protože hele, to vždycky, já nevím, podle mě to mají všichni v práci, jo. Když končíš, tak najednou jako říkáš si, jako fakt už to máš jako za minutu a nechce se ti odtamtuť. A před hodinou jsem říkal, sakra, už je 3:45.
1: Tak Pájo, my ti něco řekneme.
0: Ano.
1: My jsme dneska naposledy v práci před dovolenou. My máme příští týden dovolenou!
0: Trapný. Trapný.
2: Už se taky stejská.
1: No nic, užij si víkend, Pájo, ahoj.
0: Jsi chtěl naštvat teďka?
1: Ne. Ne? Jenom ne. Mám radost, tak jsem se chtěl podělit o radost.
0: A jedete někam?
1: Ne. My... Ne. Abych tě nenaštval, tak radši ne.
0: Tak prosím vás, samozřejmě všem, co začíná dovolená, tady Ondrovi začne za 5 hodin.
1: Je to tak.
0: Za 5 hodin. Tobě taky, Petře?
2: Mně taky za 5 hodin.
0: I tobě, jo?
2: No.
0: No právě.
2: Jeden jak druhej. Bratři v triku.
1: Pájo, já jsem ti říkal, ať už jdeš domů.
0: Nejedete spolu?
1: To ne.
2: Ne, já bych ale chtěl.
0: Tak se dohodněte za těch 5 hodin. No tak všem, co začíná dovolená, užijte si to.
1: Děkujeme.
0: A já se těším v pondělí ráno.
2: Ahoj, čus.
3: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2. Father, tell.

0: A je to tady. 15.00. Hezké odpoledne, posloucháte Evropu 2. Libuškám a Amálím jenom to nejlepší k svátku. A slovo teď dostává Zuzka Kozáková, která ví, co se děje, jak to jezdí a jaký bude počasí.
1: Hezké odpoledne. Sněmovna dnes schválila novelu stavebního zákona. Podle tvůrců má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varovala zejména před možností kolapsu stavebního řízení. V předloze se sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Nyní se sněmovna zabývá vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách. Český hydrometeorologický ústav kvůli suchu a horku rozšířil varování před požáry na Moravě. Výstrahu vydal v 5 krajích. Varování tak platí pro celý Jihomoravský kraj, části Pardubického a Zlínského kraje, většinu kraje Vysočina a Olomouckého kraje. S Luckou se podíváme do Českých Budějovic.
2: Dopravu v Českých Budějovicích omezuje několik oprav vozovek a mostů. Žádná rekonstrukce by se ale neměla výrazněji protáhnout proti plánovanému harmonogramu. Řekl to náměstek primátorky Lubomír Bureš. Nejzásadnější opravy se týkají mostu kosmonautů, třídy Boženy Němcové a mostu na Pražské třídě. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští hasiči míří do Francie kvůli rozsáhlým lesním požárům na jihu země. S ním pomůže například i vrtulník Black Hawk s velkokapacitním bambivakem o objemu 3450 litrů. Úřady v jižní Francii, ale i v Portugalsku a ve Španělsku varují před dalšími vedry. Denní maxima tady mají přesáhnout 40 stupňů Celsia.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavené vozidlo hlásí dálnice D1 na 272. a půltém kilometru ve směru na Prahu. V Brně ve Zborovské ulici bouralo osobní vozidlo a další nehodu máme v Plzni. V Borské ulici se srazily dva vozy s autobusem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů Celsia a zítra tu bude podobné. Jasno až polojasno, na severovýchodě během dne místy přechodně oblačno. Teploty se opět mohou dostat až k 29 stupňům. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 2 minuty po 15. si slovo berou Petr Hříbal s Ondrou Urbanem.
4: Jsme připraveni, nastupujeme do služby.
0: Ano, v plné polní a jdeme na to.
4: Startuje odpoledne na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: 15 hodin 8 minut aktuální čas, posloucháte Evropu 2.
1: Tohle už je Youngblood a za chvilku vám řeknu, jak se dožít co nejvyššího věku. Ale ne jenom jakože číslo, ale abyste byli aktivní, byli jste zdraví, myslelo vám to, tak vím, co musíte dělat, kde musíte trávit čas.
2: To bych si přál být stále mlád, vyhnout se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří.
1: Vydrž, za chvilku se to dozvíš.

0: Čtvrt na čtyři, tady je Evropa 2.
1: A teď si zkuste tipnout, všichni sami v sobě.
0: Já jsem dobrý v tipování, no.
1: Ty seš hlas posluchačů.
0: Ano.
1: Co musíš dělat, kde musíš trávit nejvíc času, aby si se dožil aktivně, nejvyššího věku?
0: Na záchodě. Protože tam máš klid a nikdo tě neštve.
1: Jakože sedíš, pohodička,
0: no.
1: Zavřeno.
0: Navíc tam děláš něco pro své zdraví, že?
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Vyjdeš. A ještě seš úplnější.
0: No právě, vlastně, zhubneš tam.
1: Dobře. A kdyby se směl tipnout ještě jiný místo, než
0: záchod. Nevím, nic lepšího mě nenapadne.
1: Nebo takhle. Je možný, že by to mohla být kadibůdka, protože kadibůdka je...
0: Je?
1: Na zahradě.
0: Jo.
1: Jednoznačně je dokázáno, že lidi, kteří tráví většinu svého času, anebo minimálně dost svého volného času na zahradě, žijou mnohem déle, než když seš třeba ve fitku, v kině, v kuchyni, blablabla.
0: Jasně.
1: I na záchodě. Ale je teda pravda, že kadibůdka na zahradě tam není započítána.
0: To je nejlepší kombinace.
1: Hmm? Tady se píše, že lidi co pěstují, okopávají, plejí, prostě se hrabou v té hlíně, potom mají tu hlínu za nehty, tak jsou mnohem šťastnější než kdokoliv jiný a ten pocit štěstí beze stresu je pro naše zdraví prostě nejzásadnější. Tady píšou, potřebuješ kolečko a lopatu, rýč a kýbl a budeš tady do 100 let.
0: Hezký. Teď jsme teda naštvali víc než půlku národa, která žije v panelácích. Máme pro vás špatnou zprávu, přátelé. Brzy zemřete.
1: Smaký květináč na balkon.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pocem ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Máte chuť na ledový hit?

0: 14. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní s Clubcard koupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si nakupte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 14. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Půl čtvrté minuta k tomu, tady je odpoledne na Evropě 2.
1: Je docela možné, že jste na cestě na letiště, protože se chystáte na dovolenou, tak pro vás máme hezký případ, který se stal v Řecku. To vás určitě před tím letem uklidní.
0: Tahle ta muzika je dost uklidňující, nebo ještě víc uklidňující muziku chceš?
1: No je to celkem v pohodě, je to v pořádku. Tak poslouchej, jo, kamaráde. V Řecku v Soluni startovalo letadlo, za letu se mu rozbilo okénko a vcuclo to jednoho pasažéra,
0: ne,
1: který měl hlavu vystrčenou z toho okýnka, protože pod tlak. Já to teda budu citovat, přesně jak se to stalo.
0: Ne.
1: Ryanair, což byla společnost, které se to stalo, sdělil, že krátce po startu se uvolnilo okénko u jednoho z cestujících. Letoun se následně vrátil do Soluně, kde byl pasažér ošetřen. Let trval asi 20 minut a cestující, kterého tlak vtáhl do uvolněného okna, pomáhali držet ostatní cestující.
0: No tak počkej, oni už byli tedy nahoře, tak vysoko, aby tam fakt mohl vzniknout ten podtlak,
1: ano,
0: který tě vytáhne ven z toho letadla jako v těch filmech.
1: No. Naštěstí to okýnko bylo tak malé, že třeba ramena ho asi zastavili a on měl jenom hlavu z toho okýnka.
0: No to tak určitě bylo.
1: Jinak by vyletěl celý.
0: A teď ho teda jako někdo čap za nohy. A drž... Franto, pojď dovnitř.
1: Drželi ho, drž se.
0: A stalo se teda jenom to, že měl hlavu venku,
1: ano,
0: vtáhli ho dovnitř.
1: Posádka ho vytáhla z rozbitého okénka a na zbytek letu i s ostatními pasažéry ze stejné řady sedadel přemístila do jiné části letounu.
0: A oni kroužili, no, a pak přistáli.
1: Oni museli spálit nějaké určité palivo, aby mohli přistát, protože to letadlo bylo těžký asi takhle. Takže kroužili a po 20 minutách přistáli zpátky.
0: Ne.
1: Tak ještě jednou, pokud míříte na dovolenou, na letiště.
0: Počkej, ne, pokud míříte na dovolenou, na letiště a sedíte u okénka.
1: Přejeme šťastnou cestu.
2: To je léto na maximum. S Evropou 2.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Výhry, slevy, zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
10: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
12: Ten nejlepší rádio na světě.
10: A dáme. Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkujeme.
10: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
13: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
14: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
15: Podporuje bezpečně na cestě.

0: Krásné páteční odpoledne vám přeje Evropa 2.
1: Teď téma. Hamletovské být nebo nebýt. Položit nebo nepoložit zarážku, když nakupuješ.
0: Jakou zarážku?
1: No takový to, že ukončíš svůj nákup a řekneš, tak odteď můžete na pás vykládat váš nákup.
0: Jo, na páse, aha, rozumím, u pokladny.
1: Kdo by tu zarážku měl na ten pás položit?
0: Myslím si, že správně ten, kdo dal nákup, tak to položí pro toho, kdo je za ním. Tak bych to viděl já.
1: U pokladny má zarážku primárně položit zákazník, který správně dokončil vykládání svého nákupu.
0: Přesně.
1: A už má čas, aby se věnoval tomu, že mu to tam někdo namarkuje.
0: Ano, přesně.
1: No ale není to úplně jasný. Je potřeba to zdůrazňovat, protože někdy tam ta zarážka není, někdy se hádají lidi.

0: když půjdete na toaletu, taky si sami zavřete dveře a nečekáte, až vám ty dveře zavře někdo jiný.
1: To je hezké odůvodnění.
0: A teď ještě jedna věc, jo. Vždycky, když tam tu zarážku dáš a teď dojede ta zarážka k té pokladně, tak paní pokladní šáhne a tu zarážku zase pošle dál. Mm-hmm. No a vem si, že může nastat situace. To mě fakt trápí.
1: Já bych chtěl mít tvůj život, jestli tohle jsou tvoje problémy.
0: Tak počkej, kdy si tu zarážku chceš koupit?
1: Co?
0: Tu zarážku si chceš koupit. Prostě existuje.
1: Pardon,
0: existuje situace na světě, že chceš mít tuhle tu zarážku a teď si ji chceš koupit. Jak si takovou zarážku koupíš?
1: A ta hloupá pokladní ji furt dává na bok, že?
0: Teď, ale já ji chci, pojď ten další. A ty ne, já chci tu zarážku. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Tvůj příběh právě začíná.
2: V kinech je hrané zpracování animovaného hitu Odvážná Vajana, který před 9 lety urval 2 nominace na Oscara. A i přesto, že žádnou z nich neproměnil ve zlatou sošku, zaznamenal mimořádný úspěch u kritiků. Oceňována byla vizuální revoluce v animaci vody, silný příběh bez klasického prince a respekt polynéské kultuře.
3: Vykonáme hrdinský skutek.
4: Plujem zachránit svět.
3: Kryju tě záda.
2: Děj filmu sleduje nebojácnou dospívající dívku, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydá za hranice útesů svého ostrova Motunui s kdysi mocným polobohem Mauím, aby zachránila svůj lid.
3: K službám.
2: Ve filmu zazní oblíbené písně z roku 2016, na nich se podílel skladatel Lin-Manuel Miranda, který se zapojil i do nové hudby pro hranou verzi. Dwayne Johnson si zopakuje roli poloboha Mauího, kterého v animáku daboval. Tentokrát ale musel kvůli roli nosit 18 kilo protéz, vlasů a vycpávek. Jenom paruka vážila přes 3 kila navíc, když byla mokrá.
4: Maui, polobůh větru a moře.
3: Hrdina mužů.
2: Film Odvážná Vajana je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
7: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
6: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
8: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
10: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
8: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
11: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
8: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
10: To je moje show.
8: Dej taky follow E2CZ.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
8: Evropa 2. Držíme ti flag i na Instagramu.
10: Vždycky to byla moje show.
8: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night.

0: jsme to i na sociální síti Trec. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Trec. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Podporuje bezpečně na cestě.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
0: Na Evropě 2. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportál. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli

0: Galantis, David Guetta, Five Seconds of Summer dohráli tady u nás na Evropě 2. Je přesně 16 hodin. Zuzka Kozáková má připravené zprávy.
1: Dobré odpoledne. Armáda na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední z 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze. Německé tanky Leopard nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení z armádního arzenálu rozhodne vláda. V jednacím sále vlády ve Strakově akademii se začátkem roku našlo chytré nahrávací zařízení. Policii či rozvědkám to nikdo neoznámil. Napsal to dnes server Seznam zprávy. Ministr pro sport Boris Šťastný po zveřejnění článku uvedl, že to byl jeho AI záznamník, pomocí něhož si přepisuje své poznámky a projevy a který před pár měsíci ztratil. Díky článku podle svých slov konečně zjistil, kde přístroj je. Lucka nás vezme na Pardubicko.
2: Lidé v Čeperce žádají rychlejší řešení hluku z dálnice D35. Na Pardubicku je rámus trápí od roku 2021. Připravují elektronickou petici, aby silničáři co nejrychleji postavili protihlukovou zeď. Situace je podle nich neúnosná. Poslali proto také dopisy státním institucím, aby jim pomohli zjednat rychleji nápravu. Silničáři stěnu protihluku projektují. Podle obce ale nebude dostatečně dlouhá. Lucie Hněvkovská, Evropa.
1: Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Po napínavé bitvě Karolíny Muchové ji ve finále doplní Linda Nosková. České tenistky navážou na československé duely Martiny Navrátilové a Ivana Lendla. Zítřejší utkání je na programu od 17 hodin středoevropského času.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Bouralo se na dálnici D1 a to na stém 97. kilometru ve směru na Polsko se srazil nákladní vůz s osobním. Další komplikace jsou na D5 a to ve směru na Prahu. Na 16. kilometru se srazila dvě nákladní vozidla. V Třeboni v Táborické bourala tři osobní vozidla a nehodu hlásí i Praha v Radlické.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno, teploty se drží do 29 stupňů a zítra to bude prakticky stejné. Jasno až polojasno, oblačnost se přechodně objeví opět na severu či severovýchodě území a teploty se tedy budou opět držet mezi 25 a 29. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a krátce po 16. si slovo berou Petr Říbal s Ondrou Urbanem. Petře.
4: Jsem si slobnul nohu.
0: Petr teď skoro spadl ze židle. Výbor. Čili po 16. hodině bude vysílat Brňák, to jsem já, a Mrzák, to je Petr.
4: Tak moc nás těží a jdeme na to.
3: Evropa 2.

0: Za pár vteřin 16 hodin a k tomu 10 minut. Ať jste kdekoliv, užívejte pátek, páteční odpoledne, to je taková paráda.
1: Je docela možný, že někomu už začal i víkend. Prostě je po práci a víkend je tady.
0: Je to tak. Možná máte prázdniny, možná nás posloucháte někde na koupáku.
1: Ano.
0: Taky možný. No tak tam všude užívejte a díky, že u toho máte v uších nás. Jsme Evropa 2.

0: 16, a když si ještě chvilku počkáme, teď i 16 vteřin k tomu, tady je odpolední Evropa 2.
1: Zhodou okolností dohrála písnička z fotbalového mistrovství světa a to je téma, o kterém chci mluvit. Asi si všichni pamatujeme, v úterý hrála Belgie proti Americe a Donald Trump tam orodoval za zrušení červené karty pro jednoho hráče Ameriky. A FIFA tu červenou kartu zrušila.
0: No, dokonce on, jako prezident Ameriky, volal prezidentovi FIFA.
1: Infantinimu. Ano.
0: A pak to tam nějak jako politicky zčachrovali. Hele, za mě, a myslím si teda i za celý svět, to má takový negativní nádech.
1: Nebylo to dobrý, no. V zápase Anglie proti Mexiku dostal červenou kartu Jerel Quensach. A Anglie zkusila stejné štěstí jako Donald Trump a přimlouvá se o zrušení červené karty pro svého hráče u vedení FIFA.
0: Takže Charles vzal telefon a volal taky Infantinimu.
1: Je to tak. No a dopadlo to tak, že ten anglický hráč místo stopky na jeden zápas má stopku na dva zápasy. Není Trump jako Charles.
0: Tyva, to je přesně, když jeden dělá, ne, když dva dělají to tež, není to to tež, tyva, ne, fakt se to...
1: Dva zápasy, stopka.
2: Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
3: Já, ty vole!

0: 14. července K-Classic zmrzlinový Kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě.
9: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
10: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Zpátky k muzice.

0: úsměvem na tváři vám ze studia Evropy 2 přejeme krásné páteční odpoledne.
1: A teď jeden pohřeb. Představte si, že skončila poslední firma, která se zabývala ochranou proti kopírování CDček.
0: No asi proto, že už nikdo CDčka nekopíruje.
1: Je to tak, že už se tolik streamuje, že v podstatě ty ochrany, co byly, tak ty zůstávají a nic nového už se nebude vyvíjet.
0: Máš ty třeba doma ještě vypalovačku na CDčka?
1: Mám to v notebooku, který podle mě ještě je možný zapnout, tím pádem vlastně bych mohl pálit. Nero. Tak se to jmenovalo.
0: Nero.
1: No, mimochodem, tahleta firma má za sebou dokonce i Majstrštyk. Myslím, že to bylo v roce 2002 nebo 2003, kdy se fakt to kopírování a pálení CDček rozjelo úplně nejvíc. Tak tahleta firma tenkrát vydala novou verzi ochrany originálních disků. A ta ochrana byla tak dobrá, že i když jsi si koupil originální CDčko nebo originální hru, tak jsi to nemohl spustit. Nikdo.
0: Aha.
1: Nikdo. Potom se oficiálně omlouvali. Dokonce vím, že vydali CDčko i Celine Dion a tam oni nějak, když to jako vypalovali nebo lisovali, tak vlastně ta první stopa, to znamená okraj toho CDčka, byl ta ochrana. A vím, že se na to nějak přišlo, že dokonce, když si vzal fakt fixu a počmáral si okraj toho CDčka, tak potom to fungovalo a mohl to kopírovat.
0: To jsou retro zážitky vyloženě tohle.
1: No.
0: Ale jestli to teda dobře chápu, tak poslední firma, která to hlídala, skončila, čili teď můžeme pálit v pohodě.
1: To nemůžeš, pořád jsou autorský práva. Pořád jsou CDčka.
0: No dobře.
1: Ale už se nevyvíjí ta ochrana. Oni pořád něco vyvíjeli, byli takový jakože chytřejší a chytřejší, sofistikovanější, ale teď už se nevyvíjí nic a ta firma vlastně už neměla žádný kšefty, protože nikdo po ní žádnou ochranu nechtěl, páč se všechno streamuje.
0: Každopádně je to dobrá zpráva zejména na Moravu, nikdo už to nehlídá, můžeme pálit.
2: Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
14: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
6: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
14: Muhammad Komar na spad.
6: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
1: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
15: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
6: Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: ženské finále, kde se utkají dvě české tenistky, Linda Nosková, Kája Muchová. Začíná to v 17:00.
1: Mega úspěch. My jsme včera byli u toho, když jedna z nich postoupila přímo do toho finále a říkali jsme si, to by bylo tak hezký, sympatický, kdyby se to povedlo jako dvojici. A je to tam.
0: Já bych teda poupravil, není to vyloženě české finále, je to moravské finále. Karolína Muchová, rodačka z Olomouce, Linda Nosková se narodila ve Vsetíně, vyrůstala v Bystřičce na Valašsku, tam trénovala. Takže jako kluk z Moravy chci říct, je to moravské finály.
1: Děkujeme za to.
0: A je to vlastně až trošku bizár, bych řekl, že dvě české tenistky se dostaly do finále tohoto turnaje, protože v České republice v podstatě nemáme žádný pořádný travnatý kurt. A tam se to hraje na trávě. A no, přesto ty holky jsou takhle dobrý.
1: To mě nenapadlo. Je pravda, že antuk nebo těch tvrdých povrchů je vlastně hodně.
0: Ale travnaté kurty tady skoro nemáme v České republice. Myslím, že jsme na to experti. Vy, Martina Sáblíková nebo Metoděj Jílek.
1: Teď jsem to chtěl říct.
0: Nemáme rychlobruslařskou dráhu, přesto sbírají zlaté medaile.
1: No, trénujeme na rybníce a dívej, jak se daří.
0: No. Takže asi to tak nějak jako umíme. No a pojďme se dostat k prize money. Kolik si ty holky zítra vydělají peněz? Jednak ta, co prohraje finále, a ta, co vyhraje. Zkus si tipnout.
1: Tam by bylo teda hezký, kdyby to vlastně sečetli za první a druhý místo a rozdělili si to 50-50.
0: Kdyby si vyhrál, udělal bys to?
1: Tak záleží, kdo by byl soupeř.
0: No, moc se ti do toho nechce. No tak kolik si myslíš, že si můžou vydělat holky ve Wimbledonu?
1: Vůbec nemám šajnu.
0: Tak ta, co prohraje finále, získá v přepočtu asi 51 milionů korun.
1: No nějaká ta dáň, jasně. A tak
0: ta,
1: dále.
0: Co vyhraje zítřejší finále, získá dvakrát tolik, tedy 102 milionů korun.
1: Tyjo, kilábr.
0: Jo, za jeden turnaj, za vítězství 102 milionů korun. Já už vlastně tak trošku chápu, proč se tomu nástroji, kterým mlátí do toho míčku, říká raketa. Je to podle toho, co si tím můžeš vydělat.
1: Jenom jak jsi říkal, první a druhý místo, 50 a 100 milionů. Vlastně ty do toho zápasu jdeš ale s tím, že 50 milionů už máš tak jako tak.
0: Já bych byl uvolněný
1: to
0: celkem.
1: To je tak krásný pocit.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Tohle jsou Rasmus, Evropa 2, 5 hodin, minuta k tomu, což znamená, že vám řekneme, jak to jezdí, jaké je počasí a taky aktuální zprávy z domova i ze světa. Tady je Zuzka Kozáková.
1: Hezké páteční odpoledne. Místo požáru výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně by hasiči chtěli předat majiteli v pondělí. Veřejnoprávní televizi to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Oheň dál doutná pod sutinami, které mohou dosahovat výšky až 12 metrů. Celý víkend zůstane uzavřený prostor 70 metrů kolem vyhořelé budovy. Senát schválil novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření, která napraví dopady loňského zrušení státních příspěvků pro starobní důchodce. Část lidí získá zpět peníze, o které přišla při předčasném ukončení smlouvy, další budou moci penzijní spoření ukončit bez sankce. Zákon nyní čeká už jen na podpis prezidenta. Lucka nás vezme do Litoměřic.
2: Litoměřice zavedou od září poptávkovou dopravu, která má usnadnit cestování lidem z okrajových částí města. Doplní městskou hromadnou dopravu. Po celém katastru Litoměřic bude nová služba, stejně jako městská hromadná doprava, zdarma. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Japonští policisté v pondělí nedaleko Tokia zadrželi ženu podezřelou z útoku na svou spolubydlící. Pachatelka měla 42-leté ženě sešít rty jehlou a nití poté, co se dostali do sporu. Poškozené se následující den podařilo utéct z domu a vběhnout do nedalekého obchodu, kde ukázala vzkaz s prosbou o pomoc. Zaměstnanec následně zavolal policii.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 dejte pozor ve směru na Brno. Na 59. kilometru máme odstavené vozidlo po nehodě. Na D3 na trase Mezno-Kaplice máme nehodu osobního vozu na stém 1,5. kilometru. V Praze Strakonická ulice, tak tady se došetřuje nehoda.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotami do 29 stupňů. Zítra to bude prakticky stejné. Jasno až polojasno, na severovýchodě místy přechodně oblačno v průběhu dne a teploty očekáváme ty nejvyšší v rozmezí od 25 do 29 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále jsou s vámi taky Petr Říbal s Ondrou Urbanem.
4: My vás zdravíme a jsme rádi, že páteční podvečer trávíte s námi.
0: Ať jste kdekoliv, nastražte uši, tady je další Maximum muziky.
3: Evropa 2.

0: 17.10 aktuální čas, posloucháte Evropu 2.
1: A teď si představte situaci, vlastně to možná půjde snadno, protože to právě prožíváte. Jedete z práce a z ničeho nic se před váma na silnici objeví opuštěný kamion. Mm-hmm. Nikdo nikde, jenom vy a kamion. Tak co všechno se může v tomhletom případě stát? Co všechno může v tom kamionu být? A co se potom stane s vámi, řekneme za chvíli.
0: Tady je Lady Gaga, Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, páteční podvečer.
1: A možná jsme vás teď zastihli v autě na cestě z práce. Tak si představte, Žiren Amík, 41 let, jezdil z práce.

0: práce. Rutina, tu cestu už jel tisíckrát. Vždycky jel po hlavní pár kilometrů, potom uhnul a měl to třeba 20 minut domů, aby prostě odbočil do takový zapadlý vesničky americký. No a teď se mu stalo to, že odbočil z hlavní ulice, jel a najednou se z ničeho nic na té silnici před ním objevil kamion. Prostě tam někdo zaparkoval kamion.
1: A nešlo projet kolem toho kamionu? Ne,
0: mohl objet. No. Jenomže amici jsou takový a myslím si, že by takovej teda měl být každej, že když se něco takového stane, zastaví a jdou se zeptat, co se děje. Zastavil, šel se zeptat, co se děje, kamion byl opuštěný. Nikdo nikde. Ale jak ho obcházel vlastně z druhé strany...
1: Tak tam ten řidič stál a čůral.
0: Ne.
1: On se šel jenom vidět.
0: Ne, řidič tam nebyl. Tak z té strany, která vlastně nebyla směrem k silnici, na tom kamionu z boku byly pípy.
1: Pípy, jako na pivo.
0: Jo. Byl to nějaký reklamní kamion, který prostě někam jel a teď se zjevil na té silnici, stál tam opuštěný, na boku pípy. No a tenhle amík to zkusil, že za tu pípu vzal a teklo z toho pivo.
1: Hezky.
0: No, tak pil. Vrhnul se na to pivo s takovou chutí, že ho potom našli, jak leží u toho kamionu úplně bezvládně. Mm-hmm. Odvezli ho do nemocnice a tam ho potom vyslýchali, co se vlastně stalo. Mm. A on jim celou tuhletu historku odvyprávěl a říká, no já když jsem stál u toho kamionu a pil jsem to pivo a nikdo nikde nebyl, jenom já a plnej kamion piva, tak jsem si myslel, že jsem při cestě z práce naboural, umřel jsem a jsem v nebi. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vychází červencová Moje psychologie. Matěj Rupert. Do politiky by měli jít ti nejlepší z nás. Práci budete mít rádi, jen když jste v pohodě, říkával už Baťa. Paradoxy dovolené. Proč šetřiví lidé najednou utrácejí? Navíc k předplatnému zdarma venkovní set nábytku. Moje psychologie právě v prodeji.
12: Zpátky k muzice. Evropa 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: 17.31, půl šesté a minuta k tomu, chcete-li.
1: Mám tady téma, které myslím tě bude zajímat, protože řidička vozu, značky, které ty teďka řídíš, Tesly, jela v autě, seděla na sedadle řidiče a spala. A to auto jelo.
0: No jasně, protože, FSDčko.
1: Protože samořízení.
0: FSD.
1: No.
0: No.
1: Kanaďance hrozí odebrání řidičského průkazu i další postihy poté, co byla přistižena, jak spí za volantem své Tesly během jízdy po dálnici. Ženu natočila jiná řidička, která uvedla, že nevěřila vlastním očím.
0: Ty vole, takže bonzačka.
1: Když zjistila, že řidička skutečně spí. Protože podle zákona to vozidlo musíš mít neustále pod kontrolou, i když tam jsou ti asistenti.
0: No, no jasně, jasně. Vidíš, kdyby ta ženská, co ji natáčela, tak jela v autě, který má to samořízení, mohla taky spát a mohlo to být vyřešený.
1: Takže vlastně za to může závist.
0: No jasně, závist může za všechno na světě. Vždycky se říká, pane bože, jo, ale kdyby nebylo závisti, stačí jedna žena pro celou ulici. To jsem někde slyšel prostě historicky.
2: Léto na maximum. Evropa 2.
3: Máte chuť

0: 15. července K-Classic zmrzlinový kornout Triple Choco za 59,90 a K-Classic zmrzlina za 11,90. Kaufland.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Minutu po 6:45 posloucháte Evropu 2.
1: My budeme vysílat i po 18. už klasicky večer na maximum, takže vás po 18. zveme. Mm-hmm. Teď ale pár pravd o vousech. Četl jsem takové pojednání o tom, kdo má knír, kdo nemá knír, co způsobí vousy a tak dále. A vlastně mě zaujaly dvě věci. První, když člověk nosí knír, tak ho mnozí považují za lháře.
0: Aha.
1: Nevím proč, nějak možná historicky, nějaká postava historicky, jestli měla knír a lhala.
0: Myslím, že v Německu byla taková zajímavá postava s knírem.
1: No.
0: Zhruba před 100 lety.
1: No.
0: No, před 90.
1: No, víme, víme.
0: Ano.
1: No a tak prostě knír, když ho máte, svádí k tomu, že by si někteří o vás mohli myslet, že jste lháři.
0: Mm.
1: No a teď jde o vousy. Tam zase přišli Japonci s tím, že dokonce v některých japonských velkých firmách nutí muže, aby se oholili a byli tam jako holobrátci, když by třeba chtěli sami o sobě nosit vousy, protože když máš vousy, jakože stačí třeba i dvoudenní strniště, tak se cítíš asi o 2 nebo 3 stupně tepleji, než když strniště nemáš a tím pádem používáš víc klimatizaci. No a protože teď v létě ta klimatizace jede hodně, tak kolikrát může dojít k blackoutu, vypadává proud a obecně ty firmy spotřebují víc elektřiny.
0: Takhle tepleji myslíš? Já jsem se úplně lekl, jak to myslíš, jako o 3 stupně tepleji?
1: Ne, že ti jako větší teplo, protože máš na sobě ten kožich z těch vousů, jo, jakože vousy prostě.
0: Já rozumím.
1: Porost.
0: Jakže mám 4denní strniště.
1: Ježišmarja.
0: To jsou 4 stupně.
1: Ježiš.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Evropa 2.

0: Je přesně 6 hodin, posloucháte Evropu 2 a Zuzka Kozáková přináší dnešní poslední zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Sněmovna dnes schválila novelu stavebního zákona. Podle tvůrců má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varovala zejména před možností kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. Nyní se sněmovna zabývá vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se smlouvami o finančních službách. Český hydrometeorologický ústav kvůli suchu a horku rozšířil varování před požáry na Moravě. Výstrahu vydal v 5 krajích. Varování tak platí pro celý Jihomoravský kraj, části Pardubického a Zlínského kraje, většinu kraje Vysočina a Olomouckého kraje. Slutskou se podíváme do Českých Budějovic.
2: Dopravu v Českých Budějovicích omezuje několik oprav vozovek a mostů. Žádná rekonstrukce by se ale neměla výrazněji protáhnout proti plánovanému harmonogramu. Řekl to náměstek primátorky Lubomír Bureš. Nejzásadnější opravy se týkají mostu kosmonautů, třídy Boženy Němcové a mostu na Pražské třídě. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští hasiči míří do Francie kvůli rozsáhlým lesním požárům na jihu země. S ním pomůže například i vrtulník Black Hawk s velkokapacitním bambivakem o objemu 3450 litrů. Úřady v jižní Francii, ale i v Portugalsku a ve Španělsku varují před dalšími vedry. Denní maxima tady mají přesáhnout 40 stupňů Celsia.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever na 80. kilometru. V Holešově v ulici Míru se došetřuje srážka dvou vozů a dejte pozor na Uhersko-Hradišťsku u Babic. Tady máme nehodu dvou osobních vozidel.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou jasno až polojasno, místy na severovýchodě oblačno. Teploty se drží do 29 stupňů a víkend začne v podobném duchu. Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě opět přechodně místy očekáváme oblačnost a teploty se dostanou na 25 až 29 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
0: Je to tak, pořád jsme tady, pořád nás z toho studia nevyhodili.
5: Hola, hola, večer na maximum volá.
0: Tak startujeme.

0: Večer na Maximum Evropy 2 otevřeli Offenbach a Norma Jean Martin. Overdrive se jmenovala ta píseň.
1: Oui. Dámy a pánové, 6 hodin. K tomu za pár vteřin 6 minut. Jedeme dál. V rámci Večera na Maximum vám rozhodně řekneme, co zásadního se stalo ve světě, abyste měli třeba při cestě z práce nebo z nákupu na víkend kompletní zpravodajství o tom, co se kde děje, co se kde šustne, a přidáme i písně na přání.
0: 257-400-888, telefon, na kterém můžete vybírat songy na přání, ve 6:45 vyberete i song za trest.
1: Prostě Večer na Maximum, tak, jak ho máte rádi. Jediný teda, to musíme říct, Petr Švancara, dovolená.
0: No a my se k němu brzy přidáme. Příští týden my dva máme taky dovolenou.
1: No jo, to je vlastně naše poslední vysílání před dovolenou, tak si s náma ten mejdan užijte.
0: Startuje předdovolenkový Večer na Maximum Evropy 2. 18 až 20.

0: Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2.
1: Vrátil bych se ještě k včerejší tragédii, která se stala ve Zlíně. Naštěstí teda u té tragédie nikdo nebyl, tuším, ani zraněn, určitě nikdo nezemřel. Budeme se bavit o požáru budovy, která byla ikonická pro celý Zlín.
0: Budova 34.
1: Ano. Hořet nejspíš začalo v 9. patře ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se požár rozšířil i do dalších pater a taky na střechu. Ale tahle společnost nebyla vlastně jediná, která tam měla uskladněné věci. Vím, že tam měli nebo měla své věci i firma Alpine Pro třeba.
0: No, mimochodem, já jsem četl nějaký krátký rozhovor s majitelem, myslím si, že to byl, a on říkal, že už tam měli podzimní a zimní kolekci.
1: No a co chci zmínit jako zajímavost tady v té nešťastné události? Ohořelé faktury a jiné listiny se včera kvůli požáru budovy továrního areálu ve Zlíně rozlétly do okolí města. Třeba faktury právě firmy Alpine Pro lidi našli až ve 20 kilometrů vzdálených Luhačovicích. Ne. Tiskoviny přistály také v Lutkovicích nebo v Březnici. 20 kilometrů daleko ty papíry letěly ze Zlína do Luhačovic. Bylo to díky tomu teplému vzduchu od ohně, protože jasně, ten stoupá od požáru nahoru, ten papír je lehký a vzduch ho vynese do jednoho, možná až do 2 kilometrů.
0: A pak to letělo jako vlaštovka.
1: Pak to přesně letí. Tam je ten silný vítr ještě nahoře a může to letět až 20 kilometrů daleko.
0: To je dobrý. Takže účetnictví Alpine Pro má aktuálně teď celý Zlínský kraj.
1: To je pravda.
0: No. Maximum. Večer na Maximum.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Dneska poprvé ho můžete vytáčet a vybrat nějakou písničku na přání.
1: Je to tak, před chvilkou dozněl Steven Sanchez a co budeme hrát dál? Bude to rychlé, pomalé, romantické nebo taneční, rockové? To je čistě na vás, takže se ptáme. Haló?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
2: Tady Mája.
1: Májo, tak ty máš podle hlasu prázdniny.
2: Mm-hmm.
1: No, je 10. července, ale stejně už za sebou máme vlastně 2 týdny prázdnin v podstatě, protože 2 týdny zpátky v pátek prázdniny začínaly, tak jak to zatím frčí, nějaký letní lásky?
2: Mm-hmm.
0: Spíš jako zážitky, byla jsi někde třeba?
2: Ne.
0: Ne, zatím jako nuda doma. No tak no. My ti to aspoň opepříme nějakou muzikou, co by si chtěla?
2: BTS.
1: Dobře. BTS najdeme, pro koho to bude?
2: Pro moji ségru.
1: Super, ségra taky doma, taky žádný letní lásky.
0: Nevadí, nevadí, ještě máme téměř 2 měsíce před sebou, tak holky, užijte si prázdniny a my jsme rádi, že posloucháte Evropu 2.
1: Ahoj.
2: Nasledanou.

0: 18.18, krásný čas na Evropě 2.
1: Pojďme se letně, prázdninově, plážově naladit, protože řeč bude o nuda plážích a o nahotě.
2: Tam je nuda na té pláži, to ne.
1: Byl jsi někdy na nuda pláži?
2: Byl, je to nuda.
1: Nepočkej, byl jsi někdy na nuda pláži?
2: Nebyl, že já jsem stydlivý člověk, nikdy bych tam nešel.
1: Tak bys mohl ležet jakože zadkem nahoru, ne? To není zase tak jako...
2: To je podle mě nebezpečné zase.
1: Jo? Hmm. Jak to?
2: Kdyby jsi šel kolem ty, no tak...
1: Ježišmarja. No dobře, každopádně tady koukám, co se kde děje, jak tráví léto hvězdy, ať už hollywoodské nebo naše. A člověče, mám pocit, že se všichni fotí tak nějak bez plavek. Hmm. Že to je nějak trend. A tak jsem ještě pátral a nenašel jsem oficiální statistiku, ale řešil jsem to s AI, s umělou inteligencí. A ta prohledala web a tak dále, světové weby, a tvrdí, že letos bylo otevřeno nebo zpřístupněno nejvíc nuda pláží za posledních 10 let. Že to je trend prostě přijít tak, jak nás Pán Bůh stvořil, na Adama, na Evu, a rozbalit to.
2: A ty by si tam šel?
1: No, já jsem teda taky stydlivej. Hmm. Vlastně by mi to nevadilo, já bych možná jako vzal list. Velký list.
2: Tak, lísteček.
1: Ne.
2: Drobný, dubový.
1: Velký, hodně velký list.
2: Jasně.
1: A šel bych, víš.

0: Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Only. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Ray Dalton, posloucháte Večer na Maximum, ten páteční na Evropě 2.
1: Další hudbu vybíráte vy, 257-400-888. Co to bude, pro koho, je to na vás.
0: Už to tady vidíme, už klikám. Halo, kdo se dovolal na Evropu 2?
1: Halo.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
2: Ondra.
0: Ondro, zdravíme, do auta,
2: Honza,
0: na cestu.
1: Honza.
0: Jo, Honza, to je důkaz toho, že ten signál není ideální.
1: Nevadí, my to zvládneme s Honzou.
2: No, já jsem na cestě na dálnici, tak možná proto.
1: A kam jedeš, Honzo?
0: Do Brna, ne?
2: Jedu domů za manželkou.
1: No, dobře, a kde bydlí, nebo jako kde je manželka? Kam jedeš, do jakého města, na jaké si dálnici?
2: Jsem na dálnici, z Prahy jedu do Jizového u Děčína.
0: To znamená, že seš na D8, možná, že už nejseš ani na D8.
2: Teď jsem minul Lovosice.
0: Jo, tak to seš na D8.
1: A jede to, to slyšíme, to je dobrý, tak co ti můžem na cestu zahrát?
2: Teď už to jede. Já bych chtěl zahrát pro manželku, jestli by to šlo.
0: No jednoznačně, ale tu muziku, netaj nám to, řekni nám
2: bude to
0: vkus manželky.
2: Bude to TVB a je to Because I Love You.
0: Jo, jasně.
1: Dobře, no a nějaký vzkaz pro manželku?
2: Miluji.
1: To je hezký. A uvidíte se za kolik minut?
2: Uvidíme se asi tak za 30 minut.
1: Tak až tam přijedeš, tak jí to řekni takhle do očí ještě, jo? Ať to slyší od tebe.
2: Dobře, děkuji.
1: Honzo, šťastnou cestu. Petr tady ještě hledá muziku.
0: No, já totiž to hledám. Já tu písničku znám, mám ji strašně rád. Obrovská romantika. Jenom potřebuji zjistit, jestli tady máme my jako Evropa 2, víš.
1: No.
0: Jo, už to mám.
1: Tak případně by tě to Petr mohl zaspívat, ale
0: hele,
1: už to máme.
0: Už to jede. Tak užívejte romantiku, krásný prázdniny, ahoj.
2: Díky, ahoj. Mějte se hezky.

0: teda tohle je romantika. Stevie B, Evropa 2, Večer na maximum. Takhle hrajeme, když na to máte náladu a za chvilku zase dostanete možnost.
1: Blíží se nový díl Spidermana. S podtitulem Brand New Day se dostane do českých kin už 30. července. Fanoušci Marvelu se těší, to evidentně seš i ty.
0: Chceš něco říct?
1: No.
0: Já to uvidím 28.
1: Ty jdeš na nějakou předpremiéru.
0: Dneska, než jsem šel sem na vysílání, jsme to řešili a teoreticky teda nabízím, že bys u toho mohl být se mnou.
1: Ale 28. vysíláme, já to
0: vím,
1: je úterý.
0: Já vím.
1: No.
0: No, tak to musíme vyřešit.
1: Nějak. Po vysílání jako.
0: No. Já nevím, v kolik to je ta předpremiéra. Myslím si, že bude večer někdy. Ale vlastně by mi bylo ctí, kdybychom šli jako dva pavouci spolu.
1: No a pavouku. A kdybychom si zaplatili ty lístky, tak bychom mohli přispět i k tomu, co se očekává, a sice, že ty predikce ukazují, že to bude kasovní trhák, že to vydělá rekordní sumy.
0: Tady, viděl jsi trailer?
1: Neviděl jsem trailer, ale tady ukazují predikce, že film by mohl už v prvním víkendu vydělat $190 milionů.
0: No, tak predikce, tyjo. To se říkalo teďka i o Stevenovi Spielbergovi. Ten měl film Den odhalení, taková scifárna. Vlastně po dlouhé době zase vstoupil do vod sci-fi. Myslím si, že naposledy dělal, co se týká sci-fi, Válku světů. A od toho Dne odhalení se hodně slibovalo a vlastně to moc nezafungovalo. No, takže jedna věc je predikce.
1: Ale Spider-Man jako Tom Holland, to je prostě to je kvalita.
0: Navíc on má v tomhletom dílu, teď co vyjde, Zlomený srdce. A je otázkou, jestli se k němu MJ vrátí a tak dále a tak dále. Je to jako zamotanější v rámci toho univerza, ale vypadá to na fantastickou podívanou.
1: 30. července. Česká kina. Vypadá to, že to bude kasovní trhák.
0: Tak, držíme palce.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Evropa 2.

0: Je to tady páteční večer na Evropě 2.
1: A vlastně teď budeme mluvit o tom, co se může v pátek večer, ale i o celých prázdninách a obecně dít. A to sice to, že se nám potom narodí miminko. Budeme se bavit ale o výrobě.
2: Mílování.
1: Ano, ano, ano. Ono se totiž zjistilo, že krásní muži mají jaksi rychleji vyčerpaný genový potenciál a krásní muži nejsou tak plodní jako v uvozovkách ti, kteří tak krásní nejsou.
0: Teda ty kolem toho chodíš jako...
1: No prostě, hezký chláp má méně dětí než šereda.
0: Tak.
1: No, takhle je to řečený. Hmm. No, že prostě ti, kteří mají krásný obličej, tak si jako užívají víckrát, no a ne vždycky to potom prostě už vyjde. Ale ti, kteří nejsou tak krásní, prostě musí skórovat vždycky.
0: Šetří si to a
1: jo,
0: pak...
1: Jo, musí skórovat vždycky, protože už třeba nepřijde díky tomu, jak vypadají, další příležitost. Hmm. Takže šup, bum a je to tam, vyjde to.
0: To je ale teda zvláštní, že já mám dvě děti a ty jenom jedno. To mi nějak nesedí. A tak výjimka potvrzuje pravidlo.
1: Jakože bych neměl mít ani jedno.
0: No to ne, ale víš, že máš méně než já. No ne, sorry, ale tak jako. Podíváme se na sebe a víme, ne? Koukni se do zrcadla. To je hrůza.

0: Nebojím se říct, že tohle je jeden z největších tanečních bangrů současnosti a soundtrack léta 2026, Bebe Rexha, David Guetta, Evropa 2.
1: No a věřím, že banger bude i song za trest. Je tady rubrika, kterou máte rádi a vlastně naposledy v tomto týdnu a naposledy před naší dovolenou máte možnost pomstit se někomu, kdo vás naštval.
0: Jo, potom bude týden šluz. Teď máte možnost to někomu vytmavit 257-400-888.
1: Zavolejte a nechte někomu zahrát song za trest Evropy 2.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, bylo 6:45, takže je tady song za trest.
1: Kdo je na drátě, kdo bude trestat? Halo.
2: A zdravíčko, tady Dan recepční z hotelu Pyramida.
1: Zdravíme na recepci, Dané, tak koho chcete potrestat?
2: A asi úplně všechny hosty, kteří jsou zbytečně protivní a který se neumí moc chovat.
0: No, tak evidentně se stalo v poslední době něco, co ve vás je a asi to musí pryč.
2: A to je každý den něco. Oni jsou schopní pak seřvat vás i za to, že po nich chcete třeba cestovní pás na příjezdu.
1: Fakt?
2: No, je to tak.
0: Aha. Tak jim dáte hnusnější pokoj, ne?
2: No, nemůžu to potvrdit, ale ani vyvrátit.
1: Dostanou 4 se štěnicema.
0: Bez ramínek.
2: To ne, zas tak zlí nejsme, my je máme rádi i tak.
0: Já tak pojďte vystřelit nějakou historku, fakt nějaký bizár, co se vám stal, že to bylo na pár facek.
2: Tyjo, takhle z hlavy.
0: No.
2: Já bych řekl, že nejhorší asi bylo...
1: Ať víme, čeho se vyvarovat, když přijedeme někam na recepci, co vás naštve.
2: Když se nám vrátila jedna paní a nařkla nás z toho, že jí určitě budeme chtít v noci nejspíše zabít. To bylo docela, ne. To už bylo docela ostrý.
0: Ne, jakože ona se u vás ubytovala, šla na pokoj, pak se vrátila na recepci a říkala vám, že jí chcete zabít?
2: Jo, přesně tak.
0: Ty, tak počkejte.
1: To je slušný teda, no to jo. A jenom pro zajímavost, kde je váš hotel Pyramida? V jakém městě?
2: A je to Praha.
1: A, dobře.
0: Já vás znám tím pádem.
2: Ježišmarja, no, je to možný. A vy jste Petr Hříbal, že jo?
1: No a vy teda no, taky znáte.
2: Tak my spolu máme i fotku vlastně.
0: Jo.
2: My se známe.
1: No vidíte, jak

0: No tak i když hotel, ze kterého Dan volal, je v Praze, tak myslím si, že touhle písní nepohrdne.
1: Jo, jo, vlastně zdravíme všechny hotelové recepce. Nejen v naší zemi, ale i na Slovensku, v celé Evropě, prostě všude tam, kde se pracuje s lidma.
0: No a teď se hodně pracuje, protože jsou prázdniny, cestuje se,
1: jo,
0: ubytovává se spousta lidí. Tak přejeme, ať jsou hosté příjemní, dobře naladění a usmívají se.
1: A pokoje bez štěnic.
0: Je to tak. Tak tady je Petr Habka, Šibi Tobias.

0: na hotelu v Olomouci, Shitty Tobias a taky Petr Habka tady na Evropě 2. To byl dnešní song Za trest.
1: Hráli jsme to Za trest od Dana, recepčního z pražského hotelu, pro všechny hosty, kteří se chovají nepěkně, neuctivě, ba až dokonce zle.
0: Myslím si, že to není potřeba. Vždycky člověk s dobrou nejdál dojde.
1: Je to tak, je to tak. Myslím si, že práce recepčních je náročná. Pamatuju si, že jednou to otestoval i Mrázek Ústředna, kdy volal do hotelu.
0: Jo, počkej, homelessáky.
1: Homelessáky chtěl. Dáme si to.
0: Já to najdu.
1: Tak archivní Mrázek Ústředna, když Patrik, pan Mrázek, volal do hotelu. Pojďme na to.
2: Karel Šedivý, hotel Real, may I help you?
3: Dobrý den, Mrázek Ústředna. Pojďte se, já vám volám z nadace Naděje. To je hotel?
2: Ano, hotel Royal, dobrý den.
3: Dobrý den, já volám z nadace Naděje.
2: Ano,
3: pod heslem
2: potřeboval.
3: Dejte lidem šance více, nechcem bydlet v popelnice. A my tady máme skupinu, kterou bych potřeboval ubytovat.
2: Ano, a pro kolik by to bylo osob?
3: Jedna.

0: se asi o 50 lidí, jestli by to bylo možný.
1: 50 osob, to je ale velká skupina turistická.
0: To je velká
1: já
0: podívám, skupina.
1: Vydržte, já se podívám, v kterém termínu by to bylo. Já
0: bylo podívám, by to od zítřka, prosím vás, od zítřka, protože oni už to dneska večer nemůžou vydržet. Zítřka,
1: vydržte, já se podívám do naší knihy. Marcelo, ty Maďaři budou nebo nebudou? Jo, tak nebudou, Maďaři nebudou, vydržte vteřinečku. Musím říct, že teda samozřejmě máme i nadstandardní lůžka, kdyby bylo potřeba s faxem výzývat na jacuzzi, donáška, minibar, všechny tyhle ty věci, hotelová sauna je samozřejmě k dispozici 24
0: hodin. To já si myslím, že se jim to bude strašně moc líbit. Pojďte se, já jsem se chtěl zeptat, třeba můžou dostat ve vašem hotelu polívku nebo něco, kluci?
1: Samozřejmě, jestli chcete, zařídíme polopenzi nebo plnou penzi, to není problém, jenom je důležité,
0: Oni by chtěli, prosím vás, jestli by to bylo možný penzi, jako obecně, jako na furt, to by asi nešlo, co?
1: Ano, ne, jak dlouho ještě, to je důležité, jak dlouho by se zdržela ta
0: skupina? No, já si myslím, že to vypadá na hodně dlouho, protože prostě to jsou lidi, že jo, kterým je prostě hrozná zima, oni potřebují prostě se teďka trošku do tepla, jako
1: vespa. To je ta národnost, prosím vás.
0: To je trošičku jako i myšmaš, je to všechno, prosím vás, je to od všeho trochu.
1: Dobře, no tak podívejte se, pane Mrázku, můžeme se domluvit tak, že vy byste nám zaslali fakt svou objednávku, my vám to potvrdíme a ty pokoje by byly připraveny zítra, dejme tomu ve 14.
0: Vy jste strašně hodnej, pambu vám to zaplať, vaše porozumění pro bezdomovce, který chcete u vás ubytovat.
1: Počkejte, pro koho? Nebo
0: pro bezdomovce, víte, my to potřebujeme právě, jako my jsme myslili, že jste charita, prostě hotel Royal, že jo, že to bude,
1: no. Jaký bezdomovci, nebo co, prosím vás?
0: No je to skupina prostě, která bydlí teda jaksi v pražských parcích a lesích. A my jsme potřebovali...
1: Kdo to za ně zaplatí?
0: No to právě to, zaplať vám to pambu, víte.
1: Prosím, jste se zbláznili. Já se s vámi vůbec o tom nemůžu takhle bavit, přece my jsme pětihvězdičkový hotel, mezinárodní hotelový řetězec.
0: A vy byste nemohl toho řetězce nějak něco, prostě jedno kolečko pro bezdomovce.
1: Jak se to se mnou...
0: Podívejte se, no, kdybyste teda nemohl ty bezdomovce, tak nešlo by teda aspoň jednoho člověka, pana Mareše bych potřeboval.
1: Prosím vás, a ten Mareš, to je kdo?
0: No to on je z Evropy 2.
1: Z Evropy 2?
0: No.
1: To je taky nějaký jako ten homeless, nebo co?
0: No, on je taky homeless, ale on je hrozně čistotný a on to tam trošku tomu velí teďkonc.
1: Ne, to je úplně, to je unbelievable. To prostě, to je nemožný. Takže se nezlobte a ne, s Bohem.
2: Léto na maximum. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: You are the best mom in the world.
4: Zrozen z temnoty je nový horor finské režisérky Hany Bergholm, která na sebe před několika lety upozornila znepokojivým snímkem Pahan Hautoja. Novinka opět spojuje body horor, rodinné drama a nadpřirozenou hrůzu. Inspiraci přitom režisérka našla i ve vlastních zkušenostech s mateřstvím.
5: I think it's better. I feed him.
4: Hlavními hrdiny filmu jsou Saga a její britský manžel John, kteří se po narození syna stěhují do odlehlého domu uprostřed finských lesů. Vysněný začátek nového života se ale brzy mění v noční můru. Zatímco okolí Ságu ujišťuje, že je vše tak, jak má být, ona sama cítí, že s jejím dítětem není něco v pořádku. V hlavních rolích se představí Sadie Harla a Rupert Grint, známý jako Ron Weasley z filmové série Harry Potter. Horor Zrozen z temnoty je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Evropa 2. 8.

0: maximum muziky.
1: Evropa 2.
2: Dvě minuty po 7 hodině posloucháte Evropu 2, kde pokračuje páteční večer na maximum.

0: Dobrý, Evropa 2, Beyoncé, Run the World, posloucháte Večer na Maximum.
1: Abych to možná přetextoval, who run the Wimbledon, Czech girls, who run the Wimbledon, Czech girls.
0: Yeah.
1: Oh yeah. Měl jsi dneska kafe?
0: Měl, dvě.
1: To je celkem dobré, protože mám tady nový výzkum, který ukazuje, že pít kávu je zdravé. Je to prospěšné. Ta nejnovější studie byla zveřejněná v časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology.
0: A... Jasně. No počkej, já kuketuju teď s myšlenkou, páč dneska večer bych potřeboval být svěží, že bych si dal ještě jednu kávu. Tak teď mi řekni, jestli jo nebo ne.
1: Můžeš. Jestli ti to nenaruší spánek teda, tak můžeš.
0: No, to ne.
1: Výzkumníci 13 let sledovali 354 957 dospělých osob.
0: To už je vzorek.
1: To je velký vzorek. Pravidelně tito lidi konzumovali kávu. No a zjistili, že lidé, kteří pravidelně pili kávu denně, mají méně tuku v játrech a v jejich okolí, nižší zánětlivost a zdravější profil jaterních bílkovin. Prostě na játra je káva dobrá.
0: Super, super.
1: Navíc pravidelným uživatelům podstatně snižuje riziko, že se u nich vyvine rakovina jater, konkrétně asi o 50%. Stejně tak mají milovníci tohoto nápoje o třetinu nižší pravděpodobnost cirhózy jater. Čili ještě jednou, pro játra je káva dobrá.
0: Jakože to je takový ten antioxidant ještě navíc.
1: No.
0: Na játra teda moc dobrý. Myslím si, že játra dostávají o víkendu dost zabrat. Tak v pondělí možná káva jako taková tak rehabilitace.
1: Wellness. Káva je wellness pro játra.
0: Wellness pro játra. A počkej ale. Teď ty mluvíš o kávě. Jenomže já si vždycky dám kávu, do toho mlíko a různý ty syrupy, šlehačku.
1: To je špatně samozřejmě. Jo? Bavíme se čistě o kávě. Ale ne, cukr si můžeš dát. Kávu si osladím.

0: Zdravíme všechny kafíčkaře, kteří poslouchají Evropu 2.
1: O kávě se toho namluvila spousta. Ondra přišel s informací, že káva je zdravá, že to je wellness pro naše játra. Tak na to hlavně o víkendu, po víkendu myslete.
0: I o tom můžeme pokecat na telefonním čísle 257 400 888.
1: Tak dejte vědět, pokud chcete. Haló, Evropa 2. Haló? Haló, slyšíme se?
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer přejeme. Kdo tam?
2: Tady Jardo u telefonu.
0: Jardo, piješ kafe?
2: Piju kafe, no.
1: Kolik?
2: Dvě, si dáme
1: dvě? No, vydá. A teď ale pozor, piješ fakt kafe, případně kafe s cukrem, anebo kafe, 2 litry mlíka, šlehačka, sirupy?
2: Ne, bez, tak na ostro, espresso, bez ničeho.
0: Mm, to seš opravdu labužník a odborník.
1: Který... Zároveň trošku Ital.
0: Je to tak. Tak co ti zahrajeme?
2: Kluci, předevčírem jste mi hráli od Metallica Enter Sandman, jestli tam máte Whiskey in the Jar třeba?
1: Já myslím, že jo, počkej, já se podívám.
0: Mrknem na to.
2: A nebo Mama Set?
1: Mama Set máme, Whiskey in the Jar, počkej,
0: Určitě něco najdeme, tak mezi tím, pro koho to bude?
2: Hele, pro všechny, pro vás, pro všechny.
0: Pro fanoušky Metallica, evidentně.
2: Wow, pro všechny, kdo poslouchají.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak jo, a co máš v plánu na víkend ještě, jako inspirace třeba?
2: No, strávím to v peci pod sněžkou, takže.
0: No, to je hezký.
1: Strávím to
2: každý den v peci. Takže to super.
0: Tak jo, zdravíme do Krkonoš, měj se hezky.
1: Ahoj, čau.
2: Hezký večer, ahoj.

0: 19 hodin, 19 minut, 19 vteřin, posloucháte Evropu 2.
1: A pojďme vyrazit na fotbalový šampionát. Jestli se nepletu, dneska hrají Španělé a Belgie.
0: Je to tak.
1: Čtvrtfinále.
0: Evropský souboj.
1: A za Španělsko hraje takový mladík, jmenuje se...
0: Lamine Yamal. Ano.
1: Kolik mu je? Jemu 17, 18? On je nějak jako strašně mladý, ne?
0: Rychle to zjistím, je hodně mladý. A je mu přesně...
1: Já jsem si všim, já...
0: 18 let.
1: 18.
0: Dokonce pozor, za 3 dny bude mít narozeniny a bude mu 19.
1: No, on je fakt mladěch a když ho třeba zabírala kamera, tak bylo mě vidět, jak má pupínky ještě.
0: Jo.
1: Jak je prostě fakt jako mladěch.
0: Tak asi jako my všichni v 18 letech,
1: no,
0: že jo?
1: No, jasně, teď říkám, mladý kluk. No ale on dal teď své přítelkyni náhrdelník. A ten náhrdelník je speciální. Na tom náhrdelníku jsou všechna čísla, které kdy nosil na dresu. To znamená 10, 19, 27 a 41 a je to tam vlastně jako broš. 4 brože, takhle jako hezký. To je pěkný, ne?
0: A myslím, že tam je dokonce i, jsou jeho iniciály.
1: To má zase druhý.
0: No.
1: Má 2 náhrdelníky, 1 z čísly jeho dresů a potom má 1, kde je LM. Dobrý docela, přijme to jako hezký.
0: No hlavně, možná si ještě nezmínil, já jsem to tak zhruba četl, že ten náramek je hodně drahý, že tam je hodně diamantů, hodně drahých kamínků na tom.
1: No myslím, že to se tak jako nějak počítalo s tím, ne, že ti fotbalisti do toho prostě sypou a utrácí. Ale teď si vem, že vlastně být jeho přítelkyní, tak kdyby on víc přestupoval, víc měnil dresy, umíš si představit, že to by byl náhrdelníček pořádnej.
0: To jí tam rovnou mohl napsat svoje telefonní číslo, kdyby se holka náhodou ztratila, aby věděli, komu mají zavolat. Yes,
1: přesně.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
5: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
10: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
11: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
10: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a ještě než bude půl osmé, dáme si další vaší diktovačku.
1: 257 400 888, na tomhle telefonním čísle jsme připravení. Uvidíme, kdo to prašťouchne, kdo bude nejodvážnější.
0: Haló?
2: A co se dovolal?
0: No jo.
1: Je to tak.
0: No jo.
1: Ahoj.
2: Jo, já nevěřím, já jsem teďka úplně náhodou jsem to zkusil a já jsem se dovolal.
0: No vidíš. Tak
2: já
0: se štípni.
2: Já jsem do kontaktu.
0: Tak se štípni, řekni nám, jak se jmenuješ.
2: Já se jmenuji Oliver.
0: Ahoj Oliver.
2: A jsme na cestě z Prahy do České Lípy.
1: Hezky. A jak to jede? Dobrý?
2: Jo, jo.
1: Pecka.
2: No a... Oni se plynu, akorát Praha trošku byla zasekaná.
1: No tak to je klasika. To je klasika.
2: No, večerní špička, no.
1: Povídej nám, co vám můžeme zahrát do auta.
2: Já bych poprosil Reného, jestli tam máte. Problémy v ráji.
1: Reného Danga.
2: No.
1: Člověče. Nemáme Reného, on je spíš do rap ateliéru na středu, no. Tak nějaký jo, jiný nápad, třeba, nevím, Poli Garant.
2: Jo, tak mi tam dejte Poliho něco.
0: A nebo teoreticky ještě, kdyby si chtěl třeba čas na změnu, nebo na jednou od Reného Danga.
1: Aha, no vidíš.
0: Jsme tady prohledali.
2: Ne, tak tam dejte toho Poliho, já jsem byl teďka na Grand Festu a tam právě byl, takže...
1: Tak se to hodí, vzpomínka. To je super. No. Dobře, a chceš ještě někoho pozdravit, Olivere?
2: Chtěl bych pozdravit mýho tátu a chtěl bych pozdravit všechny závodníky, který pojedou na cyklistický závod Tour de Ralsko v Mimoni.
0: Tour de Ralsko, to je krásný název.
2: Za týden, no, 18. července.
0: Tak držíme palce, ať to šlapé.
2: Všichni, kdo posloucháte, jsou vás.
0: Ať to šlapé, nespadne vám řetěz. Čau.
2: Čau.
1: Ahoj.

0: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Evropu 2.
1: Teď na mě vyskočilo na Instagramu jedno moudro a vlastně si říkám, že bychom to před dovolenou ještě mohli poslat ven.
0: Dobře.
1: Je to takový ne moudro, možná je to poselství, nad kterým se můžeme všichni zamyslet, protože vlastně všichni kousek z toho, o čem budu mluvit, můžeme ovlivnit.
0: Poselství je dobrý, co jiného tady po sobě zanechat před dovolenou, než poselství budoucím generacím.
1: Jo. Utrácíme miliardy dolarů, abychom našli život na jiných planetách. A biliony dolarů za to, abychom zabijeli život na té naší. No.

0: 257-400-888, na tomhle telefonním čísle vám dáváme možnost promluvit do éteru Evropy 2.
1: Tak to udělejte, budeme rádi, když probereme, co děláte v pátek, jaký jsou prázdniny, jak se máte, ono se nám totiž potom na dovolený bude stejskat, tak ať jsme v kontaktu. Haló?
2: Dobrý den, tady Vladislav Dubský.
0: Vladislave, dobrý den, tady Evropa 2. Co to bude a pro koho?
2: Nikolas Josef, Lie to Me. Mhm.
0: A je to pro někoho nějaký věnování? Nebo...
2: Pro moji ségru, která se vrátila od moře a já se vrátil z nemocnice.
0: Je, yeah. A co se stalo, že jsi byl v nemocnici?
2: No já jsem byl na 14 dní na hospitalizaci. A jak na to fakultní nemocnici.
0: Dopadlo to dobře?
2: Dopadlo to dobře, docela se to rozhýbalo to koleno a chci tam všechny pozdravit, doufám, že z nich někdo poslouchá z těch sestřiček.
1: No tak to určitě, ono se to mezi nima zjistí a určitě si to mezi sebou řeknou.
0: No, tak držíme palce, ať zbytek léta už je ve zdraví a s úsměvem na rtu.
2: Jo.
1: Tak se měj krásně, hodně zdraví, díky, že uši jsou v pořádku a že voláš a tady je Mikuláš Josef. Čus.
2: Jo, napaj.

0: Mistr Mikolas Josef, sympaťák Evropa 2, večer na maximum a před námi last call.
1: Ještě než pojedeme domů spinkat, tak máte možnost nechat si dneska naposledy a naposledy i v tomto týdnu zahrát song na přání. 257-400-888.
0: Tyjo, tak kdo se postará o ten celý závěr toho našeho pachtění? Haló?
2: Tady Vladislav Dubský.
0: Vladislave, ty nemáš co dělat a pořád voláš do rádia, viď?
2: Jo,
1: Vláďa volal před chvílí, že jo?
0: No.
1: Chtěl toho no. Mikolase.
0: Vladislave, jak se ti líbil Mikolas?
2: Jo, dobrý.
0: Dobrý, no. Viď?
1: A nedáme prostor někomu jinému, když ten máš teda štěstí, ale co?
0: Ano, dáme.
2: Počkej toho.
1: Cože?
2: Já ještě chci jako pozdravit.
1: Jo, tak povídej.
0: Tak pozdrav, povídej.
2: Chci pozdravit moji mamku. Nebo říkat jí jméno, ona určitě bude vědět.
0: No, to by mohla.
2: No a ještě jednou na fakultní nemocnice v Plzeň, abych to upřesnil, pro sestřičky na lůžkách, které tam dělají, pro fyzioterapeutky.
0: Dobře, tak
1: cítíme moc sebe,
0: zdravíme.
1: No, cítíme z tebe vděk.
0: Vděk, že to je moc hezký. To je moc hezký.
1: Tak jo,
0: ahoj.
1: Měj se hezky, čau.
2: Jo, nashledanou.
0: Ahoj. Tak, a kdo to tedy uzavře, haló? Někdo, kdo má handsfree.
3: Haló, slyšíme se?
0: A už si ho vypnul. Haló, slyšíme se, Evropa 2?
3: Brďo, zdár do radia, tady Máca z Frýdku.
1: Čau, Máco.
3: Jak se máte, chlapi?
1: U nás je to výborný, co u tebe ve Frýdku?
3: Ty brďo, já normálně ve Frýdku zrovna nejsem, já jedu z otočky z Německa a už jsem za Brnem, prožil jsem si peklo kurňa na okruhu, po cestě tam mají, po cestě zpátky poslouchám vás kurňa, už jedete to úplně bombovně.
0: Ty jsi láska.
1: Jsi borec. Ne,
0: tak tomu říkám závěr před dovolenou.
1: Má co, dobrý. Co chceš zahrát, povídej.
3: Ale panové, já ten výběr nechám čistě na vás, ale pusťte tam něco rychlejšího, nějaké elektro nebo dance, co vy na to? Já věřím tomu, že vy jste profíci a vy tam pustíte nějakou pořádnou vypalovačku.
0: Tyjo, tak my jsme tady dneska tak jako nějak seděli a pouštili jsme si nějaký reelsko, kde hrál Erik Pritz a song Opus.
3: Oši, nechám to čistě na vás, já jsem na tu hudbu, ale já ty názvy popravdě moc neznám.
1: Rozumím. No a tak pojď aspoň někoho pozdravit.
3: Ej ty brďo, víte co, zdravím všechny dobrý lidi, všichni, co si užívají pěkný pohody, sluníčka, dovčí, ať se mají všichni prostě fajn.
1: OK, jo? Tak jo, díky, že jsi zavolal, zase cinkni někdy.
0: Měj se krásně, dobře dojeď.
3: Mějte se chlapi, díky, čau.
0: Ahoj. Léto na max.

0: dovolená.
1: No teda to byla morda. Erik Pritz, Opus u nás na Evropě 2, Last Call.
2: No a slyšel jsem remix, on tam rapoval o dovolené. To není náhoda. To není náhoda, protože přátelé, my končíme dnešní vysílání a bereme si týden dovolené. A během toho týdne tady bude večer Kuba Štěpán. On se o vás dobře postará.
1: Děkujeme mu za to.
2: A my se po dovolené zas budeme těšit.
1: Ano. Po týdnu. Bude to absťák, ale o to vřelejší a srdečnější přijetí doufám, že

0: 19.
1: Ondra kouká.
2: 20. No?
1: Jo, teď vlastně dneska je 10. Ježíš, já to počítal pátek. No jasně, 20. 20. se slyšíme.
2: 20. července. Tak jo, tak mějte se krásně. A třeba i my během té dovolené vyrazíme do kina.
1: Ano. Navíc my vám vlastně zkrátíme ten čas, kdy vám budeme chybět tím, že vás do kina pozveme na nějaký film. Co? Tak tady jsou novinky v kinech a těšíme se v pondělí za týden. Ahoj.
3: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Tvůj příběh právě začíná.
5: V kinech je hrané zpracování animovaného hitu Odvážná Vajana, který před 9 lety urval 2 nominace na Oscara. A i přesto, že žádnou z nich neproměnil ve zlatou sošku, zaznamenal mimořádný úspěch u kritiků. Oceňována byla vizuální revoluce v animaci vody, silný příběh bez klasického prince a respekt polynéské kultuře.
6: Vykonáme hrdinský skutek.
7: Plujem zachránit svět.
6: Kryj tě záda.
5: Děj filmu sleduje nebojácnou dospívající dívku, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydá za hranice útesů svého ostrova Motunui s kdysi mocným polobohem Mauím, aby zachránila svůj lid.
6: Služba.
5: Ve filmu zazní oblíbené písně z roku 2016, na nich se podílel skladatel Lin-Manuel Miranda, který se zapojil i do nové hudby prohranou verzi. Dwayne Johnson si zopakuje roli poloboha Mauího, kterého v animáku daboval. Tentokrát ale musel kvůli roli nosit 18 kilo protéz, vlasů a vycpávek. Jenom paruka vážila přes 3 kila navíc, když byla mokrá.
7: Maui, polobůh větru a moře.
6: Hrdina mužů.
5: Film Odvážná Vajana je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
8: Jaký krátký projev třeba.
3: Vstupenky na Ticketportal.

0: Skeptical hope in one day she returned to my side.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já, jestli má hlava není zamotaná, jestli je pořád ta jediná a vyvolená, ta, která pomohla mi se vším, když jsem nevěděl, kam dál.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Fast low cash Evropu 2.
0: Evropa 2.

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Malina.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Solci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.